0: She got me fault.
1: Get out of here.
2: Clear out the set.

0: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete podestýlková vejce v ceně 59,90 a Radegas 12 ryze hořkou v multipeku za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
4: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zinger za 89 s kódem KFC LED. Pouze nyní, pouze v KFC.
7: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: OK, všichni, jdeme na to.
12: Pojďme mluvit o vlasech.
13: Mé vlasy jsou mým poznávacím znamením.
12: Můj účes reflektuje, kdo jsem a chci, aby vydržel.
13: Potřebuji účes, který vydrží. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. S ochranným systémem Haptic, který posiluje vlasovou strukturu pro dlouhotrvající fixaci. Schwarzkopf TAF tlaky na vlasy. For every you.
14: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
15: Let's go to the store then.
14: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
16: She has them!
17: Trying to get the whole card in.
18: Welcome.
19: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
20: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
21: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
22: V Jesku najdete vše, co dělá domov domovem. Například kvalitní bavlněný ručník za pouhých 100 korun, sleva 60%. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro 2 osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
24: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
25: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
26: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
25: Na tisíce produktů.
26: A máma se vždycky ráda odváže.
25: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny 1000 produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
27: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
25: Užívej si víc za méně. Allegro.
28: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
29: A zachutná to.
28: Fermato, chutná to.

0: volá vaše nádobí o pomoc.
1: So what?
0: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
2: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
3: Udržte si pocit čerstvě obarvených vlasů. Získejte dlouhotrvající zářivou barvu. Týden za týdnem až do dalšího barvení. S bohatým složením Oil-in Cream a s péčí proti poškození. Pro pocit hydratovaných vlasů. Palette Deluxe. Radost z barev.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: čelíš výzvám. Zůstaň silný.
1: Yes!
0: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
2: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, vlašské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Pěkný kolo, to bych brala.
5: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
6: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
4: A fakt, že jo?
5: A ty si?
6: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
8: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Curaprox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte

0: i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
4: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
5: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
6: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
7: Moment.
8: Oh, konečně.
9: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
13: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
14: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Konečně léto. Slunko udí.
2: Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži!
4: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
4: Mrož dělá léto.

0: každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
1: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
0: Na tisíce produktů.
1: A máma se vždycky ráda odváže.
0: Boží. Hned dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
2: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
0: Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
5: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
6: Testujem. To je dopravář.
9: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
10: To je hodně nábytku.
11: Slevy.
10: Třeba ty.
11: Na ložnice.
10: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
11: Skladem.
10: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
8: A koukejte mazat.
12: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Glide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
4: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Konečně léto.

0: příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: A vrátil se mrožík!
2: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
0: Už bylo na čase.
2: Mrož dělá léto.
3: Moment.
4: Konečně.
5: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
7: Omoda.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
1: Pěkný kolo, to bych brala.
2: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
3: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
4: A ty jsi?
3: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
5: A koukejte mazat.
6: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka od Hame, zlaté dědictví.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Yes! Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
9: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, vlašské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
11: Pusti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista. I'm making my big debut.
12: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
13: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim, dvojí efekt pro štíhlou linii.
14: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Curaprox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
15: Velké vítězství může začít malým gestem.
16: Už jsem myslela, že někoho máš?
17: Mám. Mbank.
15: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
18: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
19: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
20: Konečně léto. Slunko udí.
21: Příroda prudí.
22: A vrátili se draží!
23: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
20: Už bylo na čase.
23: Mrož dělá léto.
24: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
25: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
26: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
27: A dělají to taky ostatní?
26: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
28: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Oh, Moment.
1: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
3: Omoda.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Vikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
1: Pojďte se podívat. Nech do ní svoji nabíječku.
2: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, jo?
3: Kdo to byl?
4: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: Favi. To je hodně nábytku.
6: Slevy.
5: Třeba ty.
6: Na ložnice.
5: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
6: Skladem!
5: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi, vyhledávač nábytku.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem. To je dopravác.
10: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
11: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
12: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: A koukejte maza.
14: Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
15: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
17: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
9: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
6: A vrátil se mroží.
1: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva

0: 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
5: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: hodně nábytku.
1: Sedačky.
0: Třeba ty.
1: Žluté.
2: Wow.
0: A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
0: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
3: Pěkný kolo, to bych brala.
4: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
5: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
3: A fakt, že jo?
4: A ty jsi?
5: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
6: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
7: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
8: Yes!
7: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
9: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
10: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
11: A můžete ji vyzkoušet.
12: Ale my máme vypráno.
6: Co tady děláte?
12: Testujem. To je dopravát.
13: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Curaprox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
7: A vrátili se mraži.
8: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
6: Už bylo na čase.
8: Mrož dělá léto.
9: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
10: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
11: A dělají to taky ostatní?
12: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
14: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
15: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
16: Oh.
17: Oh.
18: Oh, moment.
16: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
19: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
20: Omoda.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
0: Kdo to byl?
3: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc za méně.
4: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
7: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
8: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravát.
12: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
13: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
14: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
15: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
6: Velké vítězství může

0: Může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
9: A vrátil se mroži!
10: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
11: Už bylo na čase.
10: Mrož dělá léto.

0: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty si?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
4: Pustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
6: A koukejte mazat. Koukejte mazat, ať něco zažijete. Majka odhame, zlaté dědictví.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
8: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Yes. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
9: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, vlašské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Favi. To je hodně nábytku.
11: Sedačky.
10: Třeba ty.
11: Žluté.
10: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
11: Rohové.
10: A je vybráno. S Favi je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favi, vyhledávač nábytku.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
3: A vrátili se mraži!
1: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
2: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
4: Moment.
5: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
6: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
8: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Kartě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Curaprox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
4: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.
2: Hej,

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Mami, mě se chce čumrat.
3: No já už mám hlavní, už tam bude.
4: Toho šutí se.
2: Mami.
5: To chce kouře.
6: Teď on v příštím díle stejně?
7: To chce kuře.
8: Kámo, kde se s tím jídlem?
9: To chce kuře.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
11: Zažijte z Cofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Dózy v penny? Cože i nože? To vše nyní se slevou až 63%. Penny.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
5: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: A můžete ji vyzkoušet.
11: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
11: Testujem. To je dopravác.
13: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
14: To je hodně nábytku.
15: Slevy.
14: Třeba ty.
15: Na ložnice.
14: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
15: Skladem.
14: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
16: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
17: Wow. Wow.
14: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
3: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
4: A vrátil se mrožek.
5: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
6: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.

0: chceš udělat?
1: No, já už vám hlavně s tam bude.
2: Toho šetnice.
1: Máme.
3: To chce kůže.
4: Vyď on v příštím díle stejně.
5: To chce kůže.
0: Kde se s tím jídlem?
6: To chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Pěkný kolo, to bych brala.
10: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
11: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
9: A fakt, že jo?
10: A ty jsi?
11: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
13: Tak ještě prosím srovnejte děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Oh.
15: Oh.
14: Oh, moment.
15: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
16: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
17: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
18: No.
19: Já jsem si přišla rád s kamením.
20: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
18: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
20: Mm-hmm.
21: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
22: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
23: Pusti.
22: Datart, opravdový elektrospecialista.
24: Tě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Cura Prox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
25: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
26: Zvedni to a vytřič to.
27: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.
28: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
29: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: To je hodně nábytku.
2: Sedačky.
1: Třeba ty.
2: Žluté.
1: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
2: Rohové.
1: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy. Vyhledávač nábytku.
3: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
4: Očko tě zve do kina.
5: No one can stand between me

Não sou um mal do primo.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle za.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

Vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal.

0: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonnou powerbanku Alza Power, která nabije i notebook nebo bluetooth reproduktor s FM rádiem. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
3: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vocílka kuře plus dvě čtvrtky za 69,90 a Häagen-Dazs vybrané druhy za 94,90. Byla.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí.
1: Tento týden české Albert borůvky bez pesticidů za 59,90. Albert.
2: Velké změny vznikají krok za krokem.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tento víkend levnější nehledejte.
2: Albert, neporazitelný víkend.
3: Broskve skládané kilo u nás s apkou za 37,90 a výrobek z mletého masa Mix za 59,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
7: Taky vás nebaví čekat, až to vyroste?
8: Tak nečekejte a leďte si vsadit. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
9: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo jedna v Itálii.
10: Očko tě zve do kina.
11: No one can stand between me and home. Not even the gods.
12: Keep us straight!
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Monikuba Gárovou,
13: Jakuba
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr
14: Švancara,
13: Martin
14: Hrada.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po sadnotním přilnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Nech do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba beznámrazovou americkou lednici značky Haier se 4 dveřmi a funkcí rychlého chlazení i zmrazení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
3: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing?
2: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
8: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
9: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
10: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
11: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
12: Proč je Galbány stali tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbani. Číslo 1 v Itálii.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Linteo toaletní papír za 39,90 a kozel 11 při koupi balení za 16,82 za kus. Bila.
14: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
15: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám. Mbank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
19: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
5: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
19: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
10: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 giga dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.
4: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
8: převést na bezpečný účet.
1: A kdo volá?
4: Vaše bankéřka.
1: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
8: Ověření? Co?
4: Nemáte?
8: Cože? Tak tu máte.
3: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
6: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem po barvení. Pro profesionální rutinu barvení ve 3 krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified. Everything is just fantastical.
11: Every day is bellissimo. Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
14: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
17: A zachutná to.
14: Fermato, chutná to.
20: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
21: I love you.
22: Protože chutná celé rodině.
23: Protože jo nakopne každý den.
24: Protože s jo je život růžový.
25: Jo, umění dělat život ovocnější.
26: Volá vaše nádobí o pomoc?
27: So what?
26: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
28: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.

0: fire at all.
1: Just a cookie. Ať se teď pustíme jenom tady, kde ještě nikdy nikdo neslyšel, ok? Když se na to bude vadit, upravte se, počkejte.

štěstí. Sleduju tvůj život jako film, nech si poradit, já vidím to, co nevidíš ty. Nevěřím na náhody a proto žádnej rádoby se nedostane mezi mým vsi. Pamatuj si, kamaráde, pouto mezi náma nikdy nerozbijou love ani house. Chtěli jste ty bary, co by podrželi, vytesaný do kamene, co je tady jsou. Co je tady jsou?

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
1: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v datártu.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zinger za 89 s kódem KFC LED. Pouze nyní, pouze v KFC.
2: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Tisk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například příjemná vrchní madrace za pouhých 1050 korun, sleva 65%. Tisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji Venus Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
10: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dá

0: Mám. mBank.
1: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Hneď dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má 2x silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
7: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
5: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
6: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Například kvalitní bavlněný ručník za pouhých 100 korun, sleva 60%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty.
8: Čelíš výzvám. Zůstaň silný.
9: Yes!
8: Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
10: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
12: Zvedni to a vykřič to.
13: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl, křičte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl, křičte odpad.
14: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
15: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care, Sonicare.
16: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Uhu! Nějaké zajímavé slevy?
17: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
16: Na tisíce produktů.
17: A máma se vždycky ráda odváže.
16: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
18: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
16: Užívej si víc za méně. Allegro.
19: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
20: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
21: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávy.

0: Pivovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Načerpejte novou mycí sílu.
2: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Monikuba Gárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Vikýř,
3: Tereza,
4: Maško,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrano.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Nárokový látky až po sadnotním přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: Nech do ní svoji nabíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
13: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. I've been

be fat. You can be black. You can't be no fat black bitch. Wait.

Ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na ně chodí koukat domů se a hladový. Baby, já se klidu, respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex. Šohaďu kolem tebe, může být třeba 200 takovýho jako

0: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Tak co je s tím grillem?
6: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
5: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
6: A pak, že jo?
7: Kdo to byl?
8: Influencer, ten přes ceny, užívej si víc, co méně.
9: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
10: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. Mbank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
12: Co tady děláte?
14: Testujem.
15: To je dopravář.
16: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
17: Wow.
18: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
19: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
20: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
21: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
22: A vrátil se mrožek.
19: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
21: Už bylo na čase.
19: Mrož dělá léto.
23: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo.

0: Moment.
1: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
2: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
3: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
4: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání. To je na dlouhý lokte.
3: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
4: Jo, grill.
2: Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Timková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
4: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nálikový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
4: Dej do ní svoji nabíječku.
5: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Svět se točí někdy trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvy schovám si na památku a stejně příště nezaváhám. I když občas se sám sobě nezdám, nechci šlapat na vlastní miny, stejně nikdo není bez chyby.

0: Jak Nikolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 000.

0: 1000. Prostě wow.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
7: Testujem. To je dopravác.
8: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Cura Prox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
11: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
14: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
15: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
2: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku, to máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
11: A vrátili se mraží!
12: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
10: Už bylo na čase.
12: Mrož dělá léto.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce

0: a letního osvěžení za 18,90 a Pilsner Urquell neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
1: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Kuba Gárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky, až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
3: Pojďte se podívat.
2: Dej do ní svoji nabíječku.
3: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

the time.

0: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
3: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Wow.
1: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?

0: na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
4: Hustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám, mBank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Moment.
9: Oh, konečně.
10: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
12: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
13: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš, papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
12: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
13: Jo, grill.
12: Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
15: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
16: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat & Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
17: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
18: A vrátil se mrožek.
19: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
17: Už bylo na čase.
19: Mrož dělá léto.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

než se byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli se chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na něj chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když se pak vidí s jinou, není to reflex.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Cura Prox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
3: Moment.
4: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
8: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To je doprava.
9: Zažijte úžasný obraz a zvuk s televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
10: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přičla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Konečně léto. Slunko udí.
16: Příroda prudí.
17: A vrátili se mraži!
18: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
19: Už bylo na čase.
18: Mrož dělá léto.
20: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
21: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
22: Tak, co je s tím grillem?
23: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
22: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
23: A fakt, že jo?
22: Kdo to byl?

0: Wow.
1: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
3: Nečekaný objem vlasů? Každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.
4: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat. To musíte zažít.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
2: A dělají to taky ostatní?
3: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
4: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Hrozny bílé bezsemené v Bila klubu za 34,90 a Holandia selský jogurt v Bila klubu za 9,90. Bila.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
9: A skvělý nábytek.
10: Žijeme to s vámi.
11: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips Van Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips Van Blade Intimate.
12: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
13: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
14: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
15: No.
16: Já jsem si přišla rád s kamením.
17: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
15: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
18: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
19: Datart nákupy. Skroťte divoké okraje trávníků i vysoké ceny s novým vyžínačem Einhell.
20: Pustí.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
22: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
23: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
24: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
25: Větší, než si myslíš.
24: Proč prší?
25: Aby se starý cítil příjemně.
24: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
26: Dorazili jste do cíle.
25: Tak jo, jsme tady.
26: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
27: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
28: Dobrý por.
29: Auajs, co to bylo?
28: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
30: Red Bull vám dává křídla.
31: Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
32: Mami, mě se chce čůrat.
33: Já už mám hladí, už tam bude.
34: Toho šetni se.
33: Mami.
34: To chce kuře.
35: Vyď on v příštím díle stejně.

0: Tak to může způsobit to, no...
1: Výpadek?
0: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
2: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
1: A ještě na tom vyděláte.
3: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
4: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
5: A vrátil se mrožek!
6: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
4: Už bylo na čase.
6: Mrož dělá léto.
7: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.
1: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Jihočeské máslo u nás s apkou za 34,90. Nescafé Kréma za 129,90. A Excellent 11 za 10,90. Albert.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy s 8 rychlými cykly a funkcí, která snižuje pomačkání prádla. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
8: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
9: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 109,90 Tesco vejce a paprika červená za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
10: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
11: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů.
1: Bílý jogurt Nature's Promise za 10,90 a bio ovesný nápoj s apkou za 22,90. Albert.
12: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí.

0: Či vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden debrecínská pečeně za 19,90 a máslo v Bila klubu za 19,90. Bila.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
2: Žádný klíště nemáš, musíš se otočit.
3: Léto s Penny, hezky česky.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
5: Let's go to the store then.
4: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lace, you can come with us.
6: She has them!
7: Trying to get the whole card in.
4: Welcome.
8: Prosím.
9: Wow. Co se to děje?
10: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
8: O co jde?
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
12: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
13: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90. Lerdamer s apkou za 29,90. A Radegast temně hořká 12 za 19,90. Albert.
15: Očko tě zve do kina.
16: No one can stand between me

0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba beznábrazovou americkou lednici značky Haier se 4 dveřmi a funkcí rychlého chlazení i zmrazení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
4: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vocílka kuře plus 2/4 za 69,90 a Häagen-Dazs vybrané druhy za 94,90. Byla.
6: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
7: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla. Produkty JAR seženete nyní výhodně v drogeriích Teta.
8: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC Léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zingr za 89 s kódem KFC Léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
9: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
10: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
11: Disk nabízí vše proto, abyste se vyspali do růžova. Například příjemná vrchní madrace za pouhých 1050 korun, sleva 65%. Disk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
13: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
14: A zachutná to.
13: Fermato, chutná to.
15: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
16: Tady jsme!
17: Oh. Trosečník, který není spocený.
18: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
19: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
20: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
21: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
14: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky.

0: Control Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Derma Control Clinical. Nivea pro pleť.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonnou powerbanku Alza Power, která nabije i notebook nebo bluetooth reproduktor s FM rádiem. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
3: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
4: Liboté, proč jsou na matech citrony?
3: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
5: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a lakrum máslo za 22,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
7: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
8: Bio hovězí burger Nature's Promise za 99,90 a bio krůtí prsní řízky za 169 korun. Albert. I'm making my big debut.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů.
8: Bílý jogurt Nature's Promise za 10,90 a bio ovesný nápoj s apkou za 22,90. Albert.
10: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
11: U nás byle rozhodně... Nakoupíte výhodně. Linteo toaletní papír za 39,90 a kozel 11 při koupi balení za 16,82 za kus. Byla.
12: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
13: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
14: Prosím.
15: Wow, co se to děje?
16: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
17: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
18: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
17: O co jde?
18: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
19: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
20: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
21: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
22: Let's go to the store then.
21: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
23: She has them!
21: Trying to get the whole carton.
24: Welcome.
0: podepsaný Kopitelli.
14: Le filet tendu entre deux parasols.
22: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tip Sport.
23: Velké vítězství může začít malým gestem.
24: Už jsem myslela, že někoho máš?
25: Mám. Mbank.
23: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
26: Jirka, Olga, Milada.
27: Co děláš?
26: Počítám rekličky.
27: Zapomeň na Filipa.
26: Jo, děláš Filipa. Filip.
28: Léto s Penny, hezky česky.
29: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
30: Přivítejte Adama Mišíka,
31: Moniku Bagárovou,
30: Jakuba,
31: Rybo,
30: Tomáše Zástěru,
31: Mikýř,
30: Tereza,
31: Maško,
30: René Dan,
31: Monika Tymková,
30: Petr,
31: Švancara,
30: Martin,
31: Hrana.
32: Jsme přátelé?
33: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
32: Návykový látky až po sadnotním přelomu.
34: Správně, jsi šikulka.
32: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji nabíječku.
31: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
29: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli jsem chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstenec ze zlata, diamant je takový, že se na něj chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex.

0: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: třeba už nepřiletí jiný.
1: Když to neskusím, jak pak můžu vědět, jestli to za to stálo a jestli nejsem němej, no a nejsem.
0: Může to být i tak, že svět je až moc velkej a že se projít nedá a že seš na ní sám, ale ty nejseš.

0: Nebo ho můžeš pustit, no? Prostě jak chceš.
1: Haló, Houstone, máme problém.
2: Proč s žádnou holkou nevydržíš díl než 2 měsíce?
3: Lukáš, tvoje mama je strašně zlatá, já ji nechcem klamat.
4: Vždycky všechno chtěl a všechno míjel okolo. Vesmír se otáčí.

0: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba beznábrazovou americkou lednici značky Haier se 4 dveřmi a funkcí rychlého chlazení i zmrazení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
0: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance. Everything is just fantastical.
6: Every day is bellissimo. Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
7: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
8: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám, mBank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
12: Trosečník, který není spocený.
13: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
14: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení.
15: Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
16: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
17: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.

0: Už jste ji ochutnali? Mmm, Jihlavanka, poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zinger za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
2: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
3: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B IO s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B IO. O 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Kupte si kartáček Oral-B IO 5 právě teď se slevou 30% a objednávku vyzvedněte už do 30 minut v datártu.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Timková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: prostě vy jste mladý, to nemůžete vůbec rozumět, ale ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
1: Pračka je doma, velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba beznábrazovou americkou lednici značky Haier se 4 dveřmi a funkcí rychlého chlazení i zmrazení. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
4: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
5: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám, mBank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
9: Zvedni to a vytřič to.
10: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam bylo nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
13: Tak ještě prosím srovnejte děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
15: No to půjde těžko bez křídel.
14: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napije.
15: Aha, jak asi?
14: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
15: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla.
16: Ale jen když ho piješ.
17: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit to, no...
18: Výpadek?
17: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
19: To už je vymyšlený. S tohle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
18: A ještě na tom vyděláte.
20: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
21: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
22: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
23: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
24: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete.

0: O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
2: A vrátili se draží!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
6: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymková,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrada.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Pojďte se podívat.
15: Vyjď do ní svoji navíječku.
16: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
17: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT Zit Paráda na Očko Star.

možná to ticho, když chvíli počkáš, ti řekne víc o tom, co hledáš.

0: AuriScreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriScreen.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte.

0: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonnou powerbanku Alza Power, která nabije i notebook nebo Bluetooth reproduktor s FM rádiem. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
10: Tak, Míro, teď si něco převedu z tvýho účtu.
11: Hele, někdo chtěl platit moji kartou v Číně?
12: V Číně? Asi loupežní.
11: Asi, ale komerčka už to vyřešila.
0: Založte si účet zdarma a my ohlídáme podezřelé platby i na vašem účtu. Komerční banka.
13: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
14: A zachutná to.
13: Fermato, chutná to.
15: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
16: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
18: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
19: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
20: Pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical. S naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť.
21: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
22: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém

0: Užijte si Mioneto. Víc než jen prosecco.
1: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro dvě osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první tři měsíce nešlápnete vedle. Cofidis. Půjčka pro váš další krok. Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
2: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 GB dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
2: Dobrý por.
3: Co to bylo?
2: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
4: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. Nula kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
5: Seznamte se s Janou, královnou domácí rekonstrukce, která trpí úpornou bolestí. Když vás zpomalí bolest, je tady Panadol Duo. Díky kombinaci dvou léčivých látek poskytuje úlevu od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut. Panadol Duo. Rychlá úleva, která vás vrátí do života.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Už jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. M-Bank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
11: Zvedni to a vykřič to.
12: I holky z první třídy vědí, že se třídí.
13: Má to smysl. Přijďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity.
12: Má to smysl. Přijďte odpad.
14: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
15: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
14: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
16: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
17: No to půjde těžko bez křídel.
16: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
17: Aha, jak asi?
16: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
17: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
18: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
1: Léto je tu a s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
18: Už bylo na čase.
1: Mrož dělá léto.
19: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
20: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
21: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
22: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
23: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
24: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
25: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Philips Sonicare.
0: Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte.

0: Unicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
1: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
2: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.

0: mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonnou powerbanku Alza Power, která nabije i notebook nebo bluetooth reproduktor s FM rádiem. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
3: Takhle si naše rodina vyhraje s kuřetem na paprice.
4: Express menu, uvařeno z kvalitních surovin. Hotovo, s chutí do toho.
5: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert biogrilovačka. Takže jestli vám není boost, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
6: Bio hovězí burger Nature's Promise za 99,90 a bio krůtí prsní řízky za 169 korun. Albert.
7: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
8: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů.
6: Bílý jogurt Nature's Promise za 10,90 a bio ovesný nápoj s apkou za 22,90. Albert.
9: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
2: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí.
3: Tento týden české Albert borůvky bez pesticidů za 59,90. Albert.
4: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
5: Liboté, proč jsou na matech citrony?
4: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
6: Čau, Giacomo!
7: Čau, Marko, co ty tady?
6: Já tady chata mám!
7: Ty koupil chatu tady, proč ty tady?
6: Proč tady kousek peri, 5 kilometrů
7: peri. To jdeme peri, kousek peri, to dobrý tady chata.
6: No, mangiare.
8: Co Čech, to chalupář. Léto s peny, hezky česky.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. M-Bank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Co děláš?
13: Jsi dospalený, tak jsem...

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Visku najdete vše, co dělá domov domovem. Například kvalitní bavlněný ručník za pouhých 100 korun, sleva 60%. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
5: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
2: O co jde?
5: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.

0: Down to
1: Dracula.
0: Queste tende levate.
2: E lo deve spiegare.

0: Mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy s 8 rychlými cykly a funkcí, která snižuje pomačkání prádla. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
5: Hi, how you doing?
3: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole carton.
7: Welcome.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům. Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
3: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle. S kódem KFC léto máte klasické twistry nebo zingry jen za 89 korun po celé léto. Navíc každý týden přinášíme letní novinky. Vyzkoušejte barbecue twister nebo zingr za 89 s kódem KFC léto. Pouze nyní, pouze v KFC.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
2: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Proč je Galbani stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbani mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnata, tak lahodná. Galbani. Číslo jedna v Itálii.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: V Jisku najdete vše, co dělá domov domovem. Například kvalitní bavlněný ručník za pouhých 100 korun. Sleva 60%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život. Everything is just fantastical.
13: Every day is bellissimo. Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
14: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Qual più mal vento. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
15: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
16: I love you. Protože chutná celé rodině.
17: Protože jo nakopne každý den.
18: Protože s jo je život růžový.
16: Jo, umění dělat život ovocnější.
19: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
20: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
21: převést na bezpečný účet.
22: A kdo volá?
20: Vaše bankéřka.
22: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
20: Nemáte?
22: Cože? Tak tu máte.
23: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
24: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil. This-

0: AuriSclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriSclean.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu. Philips One Blade Intimate.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
7: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Yes! Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
8: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
10: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
11: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
12: Třeba právě teď.
13: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
14: Datart nákupy. Skoroďte divoké okraje trávníků i vysoké ceny s novým vyžínačem Einhell.
15: Pustí.
14: Datart. Opravdový elektrospecialista.
16: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
17: Tak ještě prosím srovnejte děti.
16: Rixo.cz. Jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
18: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
19: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
20: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. osloskinlab.cz.
21: Zvedni to a vytřič to.
22: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
23: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
24: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
25: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
26: Konečně léto. Slunko udí.
0: příroda prudí.
21: A vrátili se draží!
18: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
26: Už bylo na čase.
18: Mrož dělá léto.
1: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
2: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout-jde.
3: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
4: No to půjde těžko bez křídel.
3: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
4: Aha, a jak asi?
3: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
4: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
5: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
27: Moniku Bagárovou,
15: Jakuba,
27: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
27: Mikýř,
15: Tereza,
27: Maškova,
15: René Dan,
27: Monika Tymková,
15: Petr,
27: Švancara,
15: Martin,
27: Hrada.
28: Jsme přátelé?
29: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
28: Návykový látky až po samotným přelnu.
30: Správně, jsi šikulka.
28: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
27: Pojďte se podívat.
28: Dej do ní svoji navíječku.
27: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT-Z paráda na Očko Star.

0: Aurisclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Aurisclean.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
3: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: se slevou třeba výkonnou powerbanku Alza Power, která nabije i notebook nebo Bluetooth reproduktor s FM rádiem. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
1: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
4: Bio hovězí burger Nature's Promise za 99,90 a bio krůtí prsní řízky za 169 korun. Albert.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů.
2: Bílý jogurt Nature's Promise za 10,90 a bio ovesný nápoj s apkou za 22,90. Albert.
3: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
4: Let's go to the store then.
3: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
5: She has them!
6: Trying to get the whole card in.
7: Welcome.

0: sýry.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
1: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
4: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky. A samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
5: Léto už je pryč, venku listopad. Na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dan,
7: Monika Tymkova,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrana.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
10: Návykový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
17: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: my thing. What they do, boy? Y'all good?
1: Mega slevy sú tu pro tebe. Koukni, prečka, tady kávovar, drogérie a další. Kup se slevou třeba úzkou pračku Candy s 8 rychlými cykly a funkcí, která snižuje pomačkání prádla. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
4: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
5: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš pekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
6: Bio hovězí burger Nature's Promise za 99,90 a bio krutí prsní řízky za 169 korun. Albert.
7: Prosím.
8: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tohle jsou české Albert produkty. Z Louky, z Pece, z moravských vinic, českých farem a polí.
2: Tento týden české Albert borůvky bez pesticidů za 59,90. Albert.
3: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.

0: duši. Je, harmonika, to je dobrý solo.
1: Léto s Penny, hezky česky.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám, mBank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
5: Žádný klíště nemáš, musíš se otočit.
1: Léto s Penny, hezky česky.
6: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
7: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
8: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
7: O co jde?
8: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
9: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky. Brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv, cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lace for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.

0: Aurisclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Aurisclean.
1: Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Vypadáš skvěle? Ty tam máš filtr?
9: Žádný filtr. Jen věda. Oslo Skin Lab. Kolagen s klinicky ověřenými peptidy. Méně vrásek, více hydratace. S kódem TV získáte 70% slevu na první balení. Oslo Skin Lab CZ.
10: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
16: Svět se nepřestává točit a Jogobela překvapovat. Objevte i oblíbenou Jogobelu Panakota nyní v novém designu. Jogobela. Velkou radost nám všem dělá.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
18: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
19: Hele, další soláry. To je super věc. Jenže když jich bude moc, tak to může způsobit
20: výpadek?
19: No, vidíte, teď mi to vypadlo. Chtělo by to vymyslet něco, jak tomu předcházet.
21: To už je vymyšlený. S touhle věcičkou vaše baterie pomáhá udržovat síť v rovnováze.
20: A ještě na tom vyděláte.
22: Se službou E.ON Rovnováha pomáhá vaše baterie udržovat stabilní síť. A každý měsíc za to od nás dostanete 450 korun. Nechte to na nás. E.ON.
23: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
24: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
25: Red Bull vám dává křídla. Red Bull Zero. 0 kalorií, 100% křídla. Ochutnal si už.
26: Mami, mě se chce čůrat.
27: Já už mám hlavu, už tam bude.
28: Šetni se.
27: Mami,
28: co chce kuře?
29: Teď on v příštím díle stejně?
30: To chce kuře.
31: Kámo, kde se s tím jídlem?
29: To chce kuře.
32: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
0: děti, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
3: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
4: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Tymková,
3: Petr,
0: Švancara,
3: Martin,
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
1: Nálikový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím slačí džus.
0: Pojďte se podívat.
8: Nech do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Auriscreen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscreen.
1: Brilantní obraz vám přináší Occutane Brilant. Occutane Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

ty jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli jsem chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstenec ze zlata, diamant je takový, že se na něj chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Mami, mě se chce čumovat.
3: Tady já už mám hlavní, už tam bude.
4: Toho šetni se.
2: Mami.
5: To chce kůže.
6: Teď on v příštím díle stejně?
7: To chce kuře.
8: Kde se s tím jídlem?
9: To chce kuře.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
12: Pustí.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
14: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
13: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Oh.
17: Oh.
16: Oh, moment.
17: Oh, konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
18: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
19: Pěkný kolo, to bych brala.
20: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
21: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
19: A fakt, že jo?
20: A ty jsi?
21: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
22: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
23: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
24: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
25: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
26: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
27: Wow.
28: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mroží!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se

kluka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Panakota nyní v novém designu. Yogo Bella. Velkou radost nám všem dělá.
1: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
2: Důležitý den, ale vám všech dopadá s rukou kvůli bolesti? Dolgit působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
3: Brnění, pálení nebo necitlivost rukou. Tyto příznaky mohou souviset s neuropatií, tedy onemocněním nervů. Dolgit Neuro. Výživa při neuropatiích.
4: Longevity znamená dlouhověkost. Zubní pasta Lakalut Active jemné bělení chrání vaše dásně a podporuje odolnost vašich zubů. Hydroxyapatit a enzymy podporují zdravé a přirozeně bílé zuby. Poznejte rozdíl už od prvního použití. Lakalut Active, ochrana dásní a jemné bělení. Lakalut.
5: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Cura Prox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
7: Roztočte na slevomatu kolotoč štěstí a můžete hledět ke hvězdám. Nebo se jen smát a spát. Prostě si každý po svém užívat. Právě teď rozdáváme ještě větší slevy na kolotoče štěstí. Slevomat, to musíte zažít.
8: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
9: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
10: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
11: No.
12: Já jsem si přišla rád s kamením.
13: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
11: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
14: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
16: A dělají to taky ostatní?
17: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
18: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
19: Tak co je s tím grillem?
20: Klídek. Koupím ho, až bude v akci.
19: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
20: A pak že jo?
21: Kdo to byl?
22: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
23: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
24: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
25: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
26: Pusti.
25: Datart, opravdový elektrospecialista.
27: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
6: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností. A využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Fibromy? Clean Skin je odstraní snadno, bez bolesti a v pohodlí domova. Výsledek už za 6 dní. Clean Skin Fibrocontrol. Zbavte se fibromů jednoduše.
2: Nečekaný objem vlasů? Každý den. S novinkou LCF Collagen Lifter. Kolagenové peptidy obalí vlasová vlákna a dodají objem až na 72 hodin. Splihlé vlasy? Ty mi nechybí. Nový Collagen Lifter od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. A pro okamžitý objem už od kořínků vyzkoušejte inovativní péči ve spreji Big Hair Day.

0: čekl s citátem.
1: Berou hlavně kapelky.
0: Chlapi jsou jen loudilové.
1: Výstřih fotí z čistý lové.
0: Hodně voní špulí přitom.
1: Tváří se jak na velký.

0: zechceš umrát.
1: Já jenom už mám hlavě, už tam bude.
2: Toho všetní se.
1: Máme.
3: To chce kuře.
4: Teď on v příštím díle stejně?
5: To chce kuře.
0: Kde se s tím jídlem?
6: To chce kuře.
7: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
8: Velké změny vznikají krok za krokem. A se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis. Půjčka pro váš další krok.
9: Pěkný kolo, to bych brala.
10: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
11: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
9: A fakt, že jo?
10: A ty jsi?
11: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
12: A můžete ji vyzkoušet.
13: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
13: Testujem. To je dopravác.
15: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
16: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
17: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
18: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
20: Já jsem si přišla rád s kamením.
21: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
22: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
23: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
24: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
25: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
26: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
27: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
28: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
29: Velké vítězství může začít malým gestem.
30: Už jsem myslela, že někoho máš?
31: Mám. Mbank.
29: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
32: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.

Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji. Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: AuriSclean. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. AuriSclean.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
4: Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: České brambory rané u nás za 12,90. Albert vejce M s apkou za 29,90. A Coca-Cola za 29,90. Albert.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: Mega slevy jsou tu pro tebe. Koukni, pračka, tady kávovar, drogerie a další. Kup se slevou třeba výkonný partybox, přenosný bluetooth reproduktor nebo bezdrátová sluchátka JBL. Ušetři v mega slevách na alza.cz.
4: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku, vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
6: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
7: Liboté, proč jsou na matech citrony?
6: Dobrá otázka. Automaty dříve vyplácely ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
8: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 14,90 magnézia a Magnum zmrzlina za 24,90. Tesco, počítejte s námi.
9: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
10: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů.
1: Bílý jogurt Nature's Promise za 10,90 a bio ovesný nápoj s apkou za 22,90. Albert.
11: Velké vítězství může začít malým gestem.
12: Už jsem myslela, že někoho máš?
13: Mám. M-Bank.
11: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Jirka, Olga, Milada.
13: Co děláš?
14: Počítám električky.
13: Zapomínám Filipa.
14: Jo, vidíš Filipa. Filip.
15: Léto s Penny, hezky česky.
16: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
17: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
18: Zažijte Scofidis Grand Tour v srdci pelotonu. Vyhrajte VIP zájezd pro 2 osoby na španělskou Vueltu. Nyní navíc s flexibilní půjčkou a nulovým úrokem na první 3 měsíce nešlápnete vedle. Scofidis. Půjčka pro váš další krok.
19: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Jihočeské máslo u nás s apkou za 34,90. Nescafé kréma za 129,90. A Excellent 11 za 10,90. Albert.
4: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun. Značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
5: Ty jo. Podepsaný kopiteli.

0: Le filet tendu entre deux parasols.
1: Fotbalová zábava nekončí. Užijte si světové kousky s tisícovkou jen za registraci. Tipsport.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Prosím.
6: Wow, co se to děje?
7: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Moniku Bagárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maškova,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrana.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
12: Nálikový látky, až po sadnotním přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

Brilantní obraz vám přináší Okutein Brilant. Okutein Brilant Lutein 25 mg. Brilantní péče o můj zrak.

0: Teď on v příštím díle stejně.
1: To chce kuře.
2: Kálo, kde se s tím jídlem?
3: To chce kuře.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Pěkný kolo, to bych brala.
9: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
10: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
8: A fakt, že jo?
11: A ty jsi?
10: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
12: Oh.
13: Oh.
12: Oh, moment.
13: Oh, konečně.
14: Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
16: Omoda.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
18: Pusti.
17: Datart. Opravdový elektrospecialista.
19: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Cura Prox 3.

0: si za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v tetě mám.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Wow.
2: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
3: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
4: A vrátil se mrožek.
5: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
3: Už bylo na čase.
5: Mrož dělá léto.
6: Hodně nábytku.
7: Sedačky.
6: Třeba ty.
7: Žluté.
6: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
7: Rohové.
6: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.

0: nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Zvedni to a vytřič to.
2: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Miký,
4: Tereza,
5: Maškova,
4: René Dan,
5: Monika Tymková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrana.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotným přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Abych do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Auriscleen. Ušní sprej pro rychlé a bezpečné odstranění ušního mazu. Snižuje riziko zánětu ucha. Auriscleen.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti, kilo u nás za 74,90. Lerdamer s apkou za 29,90. A Radegast temně hořká 12 za 19,90. Albert.
2: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
2: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: To není obyčejná grilovačka. Tohle je Albert Biogrilovačka. Takže jestli vám není bůst, z čeho je váš špekáček, sýr na grill nebo burger, dopřejte si je v Albertu Bio a uvidíte, jaké zázraky to udělá s chutí.
1: Bio hovězí burger Nature's Promise za 99,90 a bio krůtí prsní řízky za 169 korun. Albert.
5: Moje rodina o mě pečuje, proto i já pečuji o ně. Naučil jsem je používat Sudokrém, protože je nejen pro miminka, ale pro každého. Moje drahá sestřička ho používá na sklidnění podrážděné pokožky, brácha uličník na odřeniny. A dědečka pomáhá chránit před proleženinami. Sudokrém pomáhá s různými problémy pokožky a samozřejmě i mně pomáhá léčit plenkovou dermatitidu. Sudokrém Multiexpert, nejen pro miminka, ale pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera. Sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Jíst zdravě jde v Albertu snadno. Týdny akčních slev v našem katalogu zdraví jsou opět tady. Objevte přes 500 zlevněných produktů.
1: Bílý jogurt Nature's Promise za 10,90 a bio ovesný nápoj s apkou za 22,90. Albert.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám. M-Bank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Co děláš? Jsi rozpálený, tak jsem si chtěl dát na tobě vajíčka, abys mě ušetřil za pět.
10: Ať vejce z břicha vždycky si jede. Jsem se si má dělat na zádech, ne?
9: Promiň.
11: Penny.
12: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified. A pro ještě více lesku vyzkoušejte nový styling Sajos Glaze.
13: Přesně takhle chutná léto s novými looky z About You letního výprodeje. Ulov skvělé deals od svých oblíbených značek. Pouze na About You.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
14: O co jde?
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
16: Užijte si Mionetto. Víc než jen Prosecco.
17: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
18: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
17: Na tisíce produktů.
18: A máma se vždycky ráda odváže.
17: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
19: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
17: Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
0: S
11: sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
20: Velké změny vznikají krok za krokem a se správným řešením je proměníte v realitu hned. S flexibilní půjčkou Cofidis získáte 0% úrok na první 3 měsíce a 10% slevu na kolo u Endorphin Republic. Vše pro kolo a běh. Cofidis, půjčka pro váš další krok.
21: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
22: Liboté, proč jsou na matech citrony?
21: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
23: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: České brambory rané u nás za 12,90. Albert vejce M s apkou za 29,90. A Coca-Cola za 29,90. Albert.
24: Přivítejte Adama Mišíka,
25: Monikuba Gárovou,
24: Jakuba,
25: Rybo,
24: Tomáše Zástěru,
25: Mikýř,
24: Tereza,
25: Maško,
24: René Dan,
25: Monika Tymková,
24: Petr,
25: Švancara,
24: Martin,
25: Hrana.
26: Jsme přátelé?
27: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
28: Návykový látky, až po samotným přilnu.
29: Správně, jsi šikulka.
30: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
31: Pojďte se podívat.
32: Dej do ní svoji nabíječku.
33: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
34: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer, na Očku.

jsi byla ta, co říkala, chci něco víc. Jestli jsem chtěla bavit, tak mi to stačilo říct. Prstene ze zlata, diamant je takový, že se na něj chodí koukat domů za hladový. Baby, já se v klidu respektuju, že mě nechceš, ale když je pak vidí s jinou, není to reflex.

Stop karpálním tunelům. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: Live, jediné talk show v Česku, kde se i dnes tváříme, že víme, co děláme. Ale nevím. Dobrý večer. Někdo o natáčení velkých filmů jenom sní a někdo je prostě začne točit bez ohledu na kritiky. Náš dnešní host je v českém showbiznesu úkazem a jeho jméno budí emoce už řadu let. Známe ho jako režiséra, který se nebojí kontroverzních témat a dokáže do svých snímků obsadit i ty největší herecké legendy. Jeho filmy sice často od recenzenců nedostávají ta nejlepší hodnocení, ale v kinech a na internetu trhají rekordy. Kromě režie se věnuje také herectví a moderování vlastní talk show, o které dnes mluvit nebudeme. A teď bude sedět přímo před kamerou a uvidíme, jak si poradí s rolí hosta. Dámy a pánové, přivítejte Tomáše Magnuska. Tomáši, ahoj, ahoj. Mé místo?
1: Já jsem ti něco přines.
0: No děch, počkej, to já rád.
1: To je moje talk show, tam dávám vepřový maso. Nejseš vegetarián?
0: Zrovna jsem dneska začal. Ne, dělám si srandu. Tak děkuju moc. A to je z hostů, co neodpovídali na tvoje otázky.
1: A tady jsem ti dones tričko, to mi řekl můj 10letý student. Pane učiteli, co já mám na vy nemáte na čuráno, tak to... To je, když byl ve... Kdy...
0: Už se... Děkuju.
1: Když byl ve třetí třídě.
0: Je. To, co já mám.
1: A to se fakt stalo, to není jako vtip.
0: To je. Ti řeklo...
1: Desetiletý dítě, no.
0: Desetiletý dítě. Mm.
1: Nejhorší je, že měl pravdu.
0: Tomáši.
1: Ano.
0: Ty jsi hrající režisér. Jsi dneska víc herec nebo víc režisér? Nebo moderátor?
1: Mě baví hlavně to hraní, ač jsem asi víc moderátor, ale baví mě to hraní. To mě baví víc než režie. Ta režie mě tak nebaví, aj to vidět na těch filmech.
0: No ale diváci mají tvoje filmy jako dost rádi.
1: Už jsou tak, hodný.
0: Nebo takhle. Proč teda tu režii nedáš někomu jinému?
1: Už dávám.
0: Už dáváš.
1: Už dávám. Už si nechám režii jenom těch bastardů, protože ty moji smradi by nikoho jiného neposlouchali.
0: To, co mě napadá, já totiž tě znám dlouho, bastardy, pochopitelně. První bastardi byly natočený, no on už to letí, tak kolik to je, 15 let třeba? No,
1: 16, 20.
0: No. A dneska jsme tady 1. prosince.
1: Venku je hrozná zima, děcko. Hrozná.
0: Venku je hrozná zima.
1: Já jsem si kvůli tomu vzal bundu.
0: A ty jsi se svým týmem už natočil těch dílů 5.
1: Přijde prosinec, no možná 8, nevím.
0: Jo, jako jo, jo. Pravda. Každopádně 28. srpna měl premiéru tvůj snímek Bastardi 5.
1: Května.
0: Května, pardon. Května. K tomu se za chviličku dostaneme, ale já se chci zeptat. Mm-hmm. Kolik stojí normálně na českých poměrech natočit film? Takový ten, nevím, Muži v naději nebo něco takového. Ty máš určitě přehled.
1: Asi 40.
0: 40 milionů stojí natočení filmu. A to je jenom na to natočení a ten marketing je potom ještě nějaká další částka?
1: To
0: nebo
1: je asi všechno v tom bych řekl.
0: Všechno v tom.
1: No, marketing se hodně bartruje.
0: S kým?
1: S kým to jde?
0: Vybartrujem, jo.
1: Už to začalo, podívej, vepřovka, triko.
0: Vepřovka, trička, jo, takhle. No. Rozumím. Takže 40 milionů. Mm-hmm. To je nějaký průměrný budget. Pak tady máme třeba toho vlny? Žižku, nebo vlny, to nebo něco.
1: A miliony, jasně.
0: To jsou 100 miliony.
1: No, Žižka už je jako hodně, hodně.
0: Žižka bylo třeba 300 milionů, nebo tenkrát Jakubisko natáčel nějaký
1: Bátory.
0: No a vlny?
1: Netuším.
0: Nevím,
1: ale jako hodně.
0: Dobře. No a potom tady jsou lidi jako seš ty, kteří dokážou vyrobit film, na který chodí lidi, mají ho rádi, má 5 pokračování, s budgetem, který je...
1: 10% zhruba ty částky.
0: Takže co? Takže třeba za 2, za 4 miliony jsi schopen natočit film?
1: No jasně. Jaj.
0: Kde ti teče do té bárky?
1: Ježiš, všude, člověče. Ale já musím, že jo, já všechno platím ze svýho. Já nemám žádný státní dotace, protože to je moje riziko, jestli na to někdo přijde, nebo jestli to někde odvysílej. Mm. Za to nemají jako lidi platit ze svých daní, že já si tady frajer točí filmy, takže já si to financuju sám, takže jako se snažím zase kupu věcí vybártrovat. Od nafty, cest, hotely, catering, všechno jako bartru.
0: To se dá všechno bartrovat, nafta taky jo.
1: Všechno se dá bartrovat. A nafta, a nezapomeň, že já točím Bastardy, to je vyrazí 10 mých žáků v noci na nějaký zemědělský usedlosti, chápeš, ty vůbec nevíš. Je to je 11 traktorů. A přeučili jde hned na plac zadarmo druhý den. Můžu to říkat?
0: Jo. Musíš. Musíš to říkat. Tak když se vrátíme k tomu prvnímu dílu.
1: Ano.
0: Kde tě to jako napadlo? Neříkal jsi, ty bastardi, nebo je to na ty lidi jako moc? Nebo to zaujme, je to takový jenom bastardi?
1: Já jsem speciální pedagog, vystudovaný. Takže já jsem speciální pedagog a učil jsem ve škole, kam všichni moji broučci chodili. A ten moment, kdy mě to napadlo, který stejně nebudeme muset moc odvysílat, fakt to mám říct, kdy to vzniklo. Tak já jsem nastoupil do té školy a dostal jsem učitelku, to byla zavádějící učitelka takzvaná, to je kantorka, který bylo daleko víc než já, a ta mě vzala do třídy, byla to velmi slušná, věřící, starší dáma a vzala mě do třídy, jako jsem se tam posadil dozadu, oni tam seděli, ty moji myšičky, a teď se učili, nebo učili, to je... Teď tam seděli, jedli, svačili, koukali, tehdy nebyly tolik mobily, takže koukali

0: Na sebe zřejmě a... Nebo na mě, protože jsem tam byl novej, takže jsem působil jako takový nový element. A ta učitelka říká, koukej se, jak se má učit, ať víš, jak se to dělá. A říká jednomu studentovi, pojď k tabuli. Nic. Pojď k tabuli. Nic. Prosím tě, pojď k tabuli. Nic. A když mu to řekla asi po pátý, tak on se na ní podíval a říká, až mě tak já půjdu k tabuli. Ale nebyl už, jo, strašný. Ale nebyl, víte, co bylo nejhorší? Nebylo vůbec nejhorší to, co jí řekl. Ale nejhorší bylo to, že na to vůbec nereagovali nějak. Že dál si psali, dál jedli koblihy, dál na sebe koukali.
1: To průměrná hláška prostě při
0: přesně tak. To je jako když vyšlo to video té Ornely s těma dětma, že jo? A ten táta jim nadává prostě a ta rodina nic. Tam přece, ono, já vím, že to zní hrozně, ale není nejhorší to, co jim říká. A když si to znova pustíte, tak zjistíte, že nikdo z té rodiny na to už nereaguje. Takže to tam byla běžná praxe.
1: Jo, že to není taková ta odezva, co jsi to řekl?
0: Co jsi to řekl? Co ti to vypadlo z pusy? Ne, je to jenom, tak si to pak uklid a dej si burger, jo, prostě. A takhle to, a když jsem to viděl, že oni na to nějak nereagujou, řekl jsem, tak to tady je snad normální. A proto vlastně vznikl ten scénář a vlastně všichni ty děti v tom filmu, i dneska jim je 30, 35, tak to jsou moji žáci skutečně.
1: No a dobře, ty jsi jim dal hereckou příležitost, tak u některého z nich přetavilo se to v... třeba...
0: Šel sedět díl třeba. Ne, tak úplně upřímně, my jsme teď spolu fakt zažili, jako bych řekl, takovej půl rok. Já jsem skončil na interně v Náchodě, protože opravdu v ten pátý díl je jenom o nich, to je fakt čistá komedie. Jo, to je, ne, kdo už to viděl, to ví, vlastně máme za sebou několik premiér delegací. To je čistá komedie. Oni tam hrajou sami sebe, protože jsem nechtěl žádný, že Magnusek je rasista a podobně. To je fakt čistá komedie. Ale ono to natáčení s nima prostě má svoje rizika. Jo, takže do posledních...
1: Jaká?
0: No třeba... Točíme v Chánově 12 obrazů.
1: Musíme možná vysvětlit, Tomáši, 12 obrazů znamená 12 jako záběrů v podstatě scén, nebo?
0: Ne, 12 obrazů, to znamená, každý má 4-5 záběrů, takže 70 záběrů, dejme tomu. Ten den vzniká, protože jsem říkal 4 miliony, že jo? Takže natočí toho za ten den co nejvíc. A 12 hodiny máte na place a ten... Ta hlavní role z toho filmu, ten můj nejšikovnější žák, opravdu velký šikulín, ono se mu říká Špek a přijela tam maskerka, říká první den, když na něj všichni, pojď sem Špeku, ona říká, proč mu říkáte Špek prostě, teď se podívej ty na sebe, Tomáši, jak vypadáš, a vy se mu smějete, že je tlustej. A ta jedna z mých žákyně říká, a my mu to neříkáme, protože je tlustej, ale on už od 5 let hulí trávu. Že proto Špek. A ten ti volá o 12 ráno. Čau, Tome, já jsem se mrtě ožral, já asi zítra nepojedu na natáčení.
1: A je to hlavní postava.
0: A on hraje ve všech obrazech.
1: Co tam řešíte? Dane, přestaň flirtovat s ženskýma. Dobrý, dobrý.
0: A Dan je dobrý, víš, že to
1: Dan
0: takhle...
1: Dan je dobrý, ale on se nudí za pípou, víš, co mezi...
0: Ne, to je nejhorší, že my dva je zabavíme a oni balí, ty vogo, je to normální, ty vogo. Tady tlustěch s kružzem dělají, co můžou, ty vogo. A tam nahoře se už domlouvá večer jo. Mephisto, nebo co to je.
1: Ženský, vole.
0: Můžu se napít?
1: No jasně.
0: Díky.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Mami, mě se chce čůrat.
5: No já už mám hlad, už tam bude.
6: Toho šetni se.
5: Mami.
7: To chce kuře.
8: Teď on v příštím díle stejně.
9: To chce kuře.
10: Kde se s tím jídlo?

0: to chce kuře.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
2: Moment.
3: Konečně. Jsem oslněvě stylová. Jsem Omoda 7.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
5: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
6: Tak ještě prosím srovnejte děti.
5: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
7: A můžete ji vyzkoušet.
8: Ale my máme vypráno.
9: Co tady děláte?
8: Testujem. To je dopravář.
10: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
11: Tak, co je s tím grillem?
12: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
11: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
12: A pak, že jo?
11: Kdo to byl?
13: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
14: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
16: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
9: A vrátili se mraží!
10: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
8: Už bylo na čase.
10: Mrož dělá léto.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
0: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 000. Prostě wow.

0: A rozumíš, tam nejde o to, že tadyhle za kamerou tamhle stojí vlastně člověk, který s náma ten film dělal celou tu dobu. Tamhle stojí a tedy vždycky mě se líbilo.
1: Zamávej.
0: To je Ondra Poč.
1: A vypadá docela dobře ještě na to, co zažil.
0: No to nevíš, kolik vlasů mu vypadalo, brácho. To on vypadal víc jako Samuel Jackson.
1: Obrovský
0: jako.
1: Afro měl, víš.
0: No, no, on vypadal fakt víc. Takže oni prostě, to je ze dne na den, zítra nebudu točit, nebo tohle, jo, to je fakt jako těžký. Hlavně prosím vás, zůstaňte všichni teďka 3 týdny stejný, jo? Neměňte v obličej, neměňte vlasy, fakt buďte prosím stejný. Střih druhý den, největší frajer Grunza přijde v čepici. A já už vidím, že je něco jinak, oni už přijdou s jinou náladou, jako jo. A teď moje maskérky, no, vidím zezadu, jak se tam něco děje a maskérka, no, běžte mu to říct sám. A jak slyším větu, běž si mu to říct sám, tak vím, že je špatně něco, ty vole. Běž si mu to říct sám, jo. Frajer přišel v té čepici a říká, pan Čdelí? Já říkám, co je? Myslím, že bude lepší, když budá v čepici. Fakt, jak to? No dáme tomu takovou jako jinou váhu, že jo? Tu charakterovou rodinou. Taky sundej, debile. Já jsem si na to nespomněl. Na co jsi se vzpomněl? A sundám, on má úplně jiný účes, jakože, ale i barvu, jako. Z Baracka Obamy byl Anthony Hopkins, prostě to nechápeš, jako. Takže to je s nima, a nejlepší, hele, bylo. Ty, když tam přijeli ty legendy, jo? Což u Pětky tak nebylo. Jan Tříska, Jaroslava Obermajerová, no tak tady, dobře, tak jedem ty nepolitický, Jan Přeučil. A ta Obermajerová, ta hvězda ulice, vylezla z toho auta, oni tam stáli, koukali na ně. Čau, Niklová, přivezla z rohlíky? Nebo asi jako největší hvězdou byl Jan Tříska, jo, který jsem den letěl, den s náma točil a den letěl zpátky. To byl kšeft jak Brno, jako. A my jsme točili v Pardubicích ve vězení a on vůbec neznal. My procházíme tím vězením a on říká, Tomáši, a čím ty jsi vlastně byl, než jsi se stal filmařem? A já říkám, no já jsem byl učitel. A myslím, že jsem byl dobrý učitel. Ještě jako p***nu jsem řekl, kdybych hubu držel. A v ten moment, jak jsem to dořekl, tak tam z jednoho okna, pane učiteli, pane učiteli. Jdeme dál, procházíme kolem takového pletiva, kde děti hráli basket a ty vole, Magnus, tak je tady, pane učiteli, koukej, pane učiteli. A pak jdem, a my jsme s nima vůbec neměli na ně reagovat. Vždycky ten bachař jenom na nás, jo, vy tady nikoho nepoznáváte. A pak jdem prostě do nějakého bufetu, nebo co to bylo, vylezli z jiné místnosti můj žák, za ním dlouhá štrudla a říká, ty vole, pane učiteli, je tady Magnus, tak je tady kluci. Pane učiteli, my jsme tady skoro všechny kluci z vaší třídy. A ten Tříska říká, a co tomu říkáš teď, Tome, když vidíš plody své práce? A stoup si v tom bufetu mezi ně, jo. A tam byla teda fronta a tam stojí ten Tříska a ten jeden z mých herců říká, počtyli, kdy tady bude ten slavný herec, jak jsi říkal? Že tamhle stojí, ne? Jmenuji se Igor Hnízdo. To jsi ty? A ten Tříska, ano, to jsem já, chlapče. Ty vole, ten je už mrtě starý, ale... A v ten moment se otočil nějaký opravdu vězeň, když se podíval na toho Třísku a říká, ty vole, to mě máma neuvěří, že jste musel zabít svoji manželku, abych viděl Třísku ve vězení.
1: Jdeme na Bastardy 5, pojďme se podívat na krátkou videoukázku.
0: Ježiši
1: Kriste. Let's go. No. Nějaký Scorsese, Tarantino, vejce s těma filma jako piplaj hrozně, dělají to dlouho, potřebují obrovský budžety. Ty tady máš prostě neherce a tak přirozeně to zní. Je to tak, že vždycky berete třeba jako první dobrou?
0: Ne.
1: Nebo jak často berete první dobrou?
0: Ne, tak ono je takový pravidlo, že profesionální herec je s každým jetím horší a horší a ten neherec je s každým jetím lepší a lepší.
1: Aha.
0: Ale ono to opravdu jako fakt není takový pravidlo, protože tady vlastně jste viděli 4 z těch mých broučků a každý je úplně jiný. Jeden tento hodí na první dobrou tak božsky, že a ten se vlastně stal největší hvězdou. Takový ten hubenoučkej hošík tam. A jeden ten fakt to musí jít po pátý, aby to k něčemu bylo. U nich je ta režie...
1: No, tak to se ale nepotká teda asi, ne? No, v tom jednom záběru.
0: V jednom záběru se to rozhodně nepotká.

0: mají natočit a oni mě posílali hotový záběry, jo, protože už jsem z toho jednoho skolaboval, ten mě úplně málem zničil, ten žák. A pak to celý skončilo, natočilo se to, on za mnou přišel a říkal, jsme to zvládli, ne, pane učiteli? Vole.
1: No, počkej, my jsme viděli v záběru, v tom traileru, jsme viděli i několik známých tváří.
0: Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: Jestli jste všechny poznali, ale určitě jsme třeba poznali Stejka a Martina Molnára.
0: Ano.
1: Který hráli Bachaře a výborně, to teda...
0: Výborně, výborně.
1: Moc pěknej take.
0: Jo, jo,
1: moc
0: musím říct, že jo. A to Stejk ještě neměl vlasy, jo, měl tak jenom to letiště jako já, takže on opravdu jako fakt...
1: On jel na vlasy.
0: On už je teďka má vlasy už.
1: Má vlasy.
0: No, on teďka je fakt
1: Turecko.
0: Vlasáč. Ne, on nebyl v Turecku.
1: Nebyl.
0: On mu to nastřelil někdo tam od nás. Ty jsi Hradečák.
1: No já jsem. No jistě.
0: Ivogo, no jistě. Já jsem Náchodák.
1: Vrací se to nastřeluje.
0: No ty to nepotřebuješ, brácho, ale.
1: No.
0: Jo, takhle.
1: Že mi, víš, no. Tady nějaký košťátko, no nevím.
0: Ne, takhle to je dobrý. Vypadáš jak Tom Cruise.
1: Tak to děkuji.
0: A jo. To byla ta bez chlapa. A jo.
1: To
0: no,
1: takže tam máme Stejka, Molnýho jsme viděli. Já jsem tam, ještě jsem zahlíd asi Sensei, nebyl to Sensei?
0: Sensei, ano, ano, Sensei. Skrý. Potom tam hraje...
1: Láďu Přeučila se měl hodně dlouho, tak nevím, jestli ta jeho postava ještě žije.
0: Ne, ten umřel ve čtvrtém díle.
1: Jo.
0: Tady...
1: To je, tak, to je taková sranda, že někdo umřel.
0: A to já tenhle humor miluju prostě. Já fakt vždycky říkám, když někdo přijde na natáčení, tak já, fakt někdo tam přijde a říkám, víš, co se stalo dneska? Ne, umřela Jiřina Bohdalová. Co se stalo? No, Marek Vašutý přijel v autě. Kdy to bylo? Jo, a to takhle fakt to tam dělám a jednou, jak jsem, fakt já nevím, co to je, vždycky říkám, víš, kdo umřel dneska? Ne, nikdo a lidi jak s***k, jo? A, ale minule jsem udělal, jsem točil film se Stropnickým, víš, Martin Stropnický, a mu říkám, víte, kdo dneska umřel? A jsme se ještě vykali, on je Veronika Žilková. A maskerka na mě, on sníží je, ty debile. Jo, to byl takový úplně blbej vtip, víš, takže mi tohle nevadí, jako. Ale Krampol nám umřel během natáčení, takže s ním máme opravdu, to už jako je jako vážný. Z těch mladších si v tom zahrála Mína vlastně Dominika, což byla skvělá, jako hrozně usmělá holka. Pak kdo v tom ještě hraje? No, kupa takových lidí se tam na chvilku objeví, takže to...
1: No takhle. Co tam řešíte? Dane, přestaň flirtovat s ženskýma. Dobrý.
0: A Dan je dobrý, víš, že to
1: Dan takhle... Dan je dobrý, ale on se nudí za pípou, víš, co mezi...
0: Ne, to je nejhorší, že my dva je zabavíme a oni balí, ty vogo, je to normální, ty vogo. Tady tlusťoch s Krujzem dělají, co můžou, ty vogo. A tam nahoře se už domlouvá večer jo. Mephisto, nebo co to je.
1: Ženský, vole.
0: Můžu se napít?
1: No jasně.
0: Díky.
1: Že se demloval šmik, ty jo. My musíme taky pochválit. No takhle pochválit, já to ještě nevidím, tak to nemůžu chválit. Ale tvůj synátor už pomaličku se dostává do řemesla. Takže je, co on je spoluautorem, já nevím, scénáře, námětu.
0: Dělal tu hudbu k tomu, tu jako chválí asi nejvíc ty lidi, takže hudba, kameru, ale to dělal právě hodně s Ondrou, že, jako, že to dělali společně. Stříhal to všechno, co jste tady viděli, tak stříhal on, trailer, film a pomáhal mi u toho scénáře, protože on je, on... Jako ty věci vidí jinak, je mu 20. Já jsem měl fakt, já jsem souložil dvakrát v životě a po každý z toho bylo děcko. Fakt, já mám 100% úspěšnost, kdyby se jenom potřebovali. A tenhle byl první pokus, takže já měl jako brzo děti. Ve 20.
1: Kvalita, ale asi.
0: Jo, já jsem dobrý. Na to, že to trvalo 16 vteřin.
1: No a...
0: Taky boomrovský vtipy tohle šílený. Promiň.
1: Měl na vybranou? Nebo musel? Jakoby...
0: Jo, on, no jasně, jo.
1: Musel se zapojit.
0: Nemusel, ale chtěl.
1: Na nějakou hereckou
0: ale on
1: školu.
0: Do toho ještě maturoval, takže on točil film, pak ho stříhal, to maturoval. Jako nechápu to. Je hodně šikovný, pomáhá mě. Poslední storku, kterou milu, vy jste tady všichni mladý hrozně, že mě je 41 už. Jan Přeučil, víte, který to je plešatý, legenda, příští rok 90. Teď s ním jedu na dovolenou na Tasos a on mě říkal, no snad to přežiješ. Já říkám, no ty vole, já jo. A on přijel na natáčení a den předtím s ním běžela nějaká pohádka. Kde hrál Černokněžníka. A on přišel, teď procházel tou chodbou produkční šla s ním, děti tam běhali a on sundal ten klobouk, jak je

0: zvyklý říkat, dobré ráno, studenti. Tak zaprvé, to nejsou žádní studenti, jo, to byla první kterou řekl. A druhý, jak sundal ten klobouk, tak ten jeden z těch mých žáků úplně se vyděsil, koukal na ně. Pak běžel za mnou do produkce, takhle zaťukal a říkám, co je, pane učiteli, tam je skinhead a ještě čaroděj. Takže...
1: Ten film
0: ano?
1: propouje tu fikci ano. s tou realitou. Mám tady poznámku, že vlastně dva z představitelů by si to měli mezi sebou pinknout v kleši. Je to...
0: Ano, a to je zrovna ten, co hraje tu hlavní roli, takže já předpokládám, že ten tam vůbec nedorazí.
1: Nebude vůbec, jo.
0: On už měl být pětkrát na tom, na tom tréninku a ještě tam nepřišel ani jednou, jo, frajer, takže myslím, že to jako nedopadne. A ten druhý, jo, to je ten, co mě řekl tu hlášku. To je tenhle.
1: My jsme se tady hodně zastavili u tvého pátého dílu Bastardů. Ovšem. Tvoje další projekty. Viktorka, herecký dům, no a taky tvoje talk show. Zkus nám v jedné minutě říct něco k ním.
0: Viktorka, herecký dům jsem postavil v Ratibořicích v Babičině údolí v Královéhradeckém kraji, restauraci, hotel, wellness a herecký muzeum a mám tam kinosál, promítáme tam filmy, jezdí tam herci se schovat nebo besedovat, takže to je takové moje srdečné, moje jako dítě, teď ho mám zpátky, úvěr je 170 tisíc, takže tam koukejte přijet se ubytovat. A talk show, moje talk show, tak je vlastně to je asi 4 roky starý projekt, nejdřív taky jenom sítě, pak jedna televize, druhá televize. Koncepce je, jsou vždycky 3 hosti, jedna legenda, starší 65 let, je pro ty nejstarší diváky, pak někdo na začátku cesty a pak nějaký můj kamarád.
1: Tomáš Magnusek! No a s dalším dílem Koťák Live se ozveme zase brzy. Děkujeme za vaši přízeň, krásný večer, ahoj!

Stop karpálním tunelům. Karpal Akut Forte. Omezuje bolest, zlepšuje citlivost a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Akut Forte.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde je největší jistota nejistota. Internet má různé éry. Byla tady éra blogů, byla tady taky éra sketchů. Pak přišla éra, jak si doma udělat sliz. Pak přišla éra, která formovala český YouTube a jeho první diváky. No a právě u toho byl náš dnešní host. Člověk, který točí tak dlouho, že by se jeho kariéra dala probírat doslova v hodinách dějepisu. Reakce výzvy, humor, show a hlavně spousta energie. Dámy a pánové, muž, který přežil všechny algoritmy, přichází Aty Show! Ahoj, kamaráde, na místo. Tak Martine, my tě tady vítáme.
1: No, já jsem hrozně rád, že jsem tady.
0: No my jsme rádi, že jsi dorazil. Stále to vypadá, že tvá oblíbená barva je černá.
1: Podle čeho soudíš?
0: Podle tý bratky.
1: Aha, ta je hnědá. A občas už šedivá teda jako no, ale...
0: Máš šedivý?
1: Ale pár se jich už jako objeví. Nevím, jestli je to kvůli stresu občas, nevím, jestli to je už jako věkem, ale už se tam sem tam objeví občas zrzavej, občas šedivej, ale... Jako dobrý je, že moje manželka říká, že se jí líbí jako Silver Fox lidi, takže jako...
0: Silver Fox lidi,
1: no, jo. Takový ty stříbrný lišáci, jako no.
0: Takový jako Jakože George Clooney, nebo
1: no, přesně tak.
0: Přesně tak.
1: Takže do toho já se postupně jako vyvíjím, jo. Otázkou je, jestli se někde jako nepokazí, no.
0: Může to dopadnout i hůř, no. Ne, jako nemusí to být úplně... Kolik tě vlastně je teďka?
1: 33 momentálně.
0: 33, no, Kristovky. To je docela dobrý.
1: Jo, to hele, už máš za sebou, ne? Ne, já jsem si totiž dneska googloval, kolik ti je, protože ty fakt hrozně klameš jako právě o tím svým jako vizuálem a říkám si, když kuchnu na Koťáka, tak ještě to je dobrý, ještě jako mám dobrý vyhlídky, může to být ještě dobrý.
0: Jo, že by se to ještě jako otočilo?
1: Jako ty jsi taková moje, nebo takhle, já nechci.
0: Řekni to, modla.
1: Jseš moje modla, ano.
0: Děkuju, já zase mám to, co, já zase nemám...

0: Mám to, co máš ty.
1: To, to počkej, teď jsem zvědavý, co z tebe vypadne teda.
0: Manželku.
1: Jo, manželku. K tomu se taky dopracuješ, si myslím. Nebo ne? Ne, toužíš po... Počkej, ty nechceš manželku.
0: Ona nechce mě?
1: Jo, ona nechce tebe.
0: My tady stále, to máme jako running joke, který tady jakoby používáme hodně často v show. Proč by nemohli požádat o ruku, holky?
1: Hele,
0: co?
1: Já...
0: Co si o to myslíte?
1: No.
0: Ne, no. Ne? Moje holka se taky myslí, že ne, no ale co se dá dělat.
1: Náhodou, jako já si myslím, že on se ten trend docela jako posouvá a už máme, nebo ve svém okolí jsem měl minimálně jeden pár, kdy jako ta žádost opravdu jako proběhla ze strany ženy na toho muže.
0: Jak to dopadlo?
1: Teď se rozešli teda nedávno, jo, ale, ale už plánovali svatbu, dokonce měli mít svatbu týden před náma, ale ono s námi prostě z toho blbě sešlo.
0: No a to je vlastně přijím taky, že když ten chlap poklekne, požádá tu holku, tak ta holka teoreticky za mě může říct ne. Ale když prostě poklekne holka, tak je to super. Ale chci říct, že bych ztratil slovo. Ale chci říct, že jako blbý jako kluk říct holce, ne, nevezmu si tě. To bych asi, já bych to asi neudělal. Ty bys to udělal?
1: Tak ono záleží jako po kolika letech, že jo? Jo? Že ono samozřejmě ta žádost musí taky přijít v nějakou určitou dobu, kdy už...
0: V jakou dobu?
1: To je individuální. Já si myslím jenom spíš, že by to mělo být o tom, že ty lidi tak jako už vědějí, že jedou na stejný vlně a že opravdu ten spolu ten život chtějí trávit jako do konce třeba svýho života.
0: Jsi vždycky takhle moudrej.
1: Nevypadám na to, co?
0: No a řekni nám, jaký je ten první, jaký je ten první rok v tom sňatku?
1: První rok...
0: Zkusme to nějak popsat nám amatérům.
1: Tyjo. Tobě amatérovi.
0: Jo.
1: Dobře, popsat první rok...
0: Nějaký období před, to trvalo jak dlouho?
1: Myslíš, jako těsně před tou svatbou?
0: Ne celkově.
1: Tak
0: jak dlouho se znáte?
1: Období, no, teď jsme oslavili, nebo teď před pár měsíci jsme oslavili 8 let, co jsme jako spolu. A my jsme se brali po 6 letech asi. Ten otazník u toho teď není trapný, protože ona si dost často moje manželka jako zapomíná taky na data, kdy jako jsme spolu začali chodit a tak.
0: Jo,
1: takže jsem safe.
0: Takže 6 až 8.
1: Něco takového, no.
0: Jo. Takže bylo 6 nějakých? A teďka, když jste se vzali, tak co se změnilo?
1: No, v podstatě jako nic moc, to je hrozně nesexy jako odpověď, jo? Ale vlastně jako vyřešilo se hlavně po právních stránkách nějaký věci mezi náma.
0: Ona je bohatá?
1: Jo, ne, tak jako, nevím, takhle.
0: Počkej, cože? Řekni nám o tom něco.
1: Ty jo, jako...
0: Co dělají rodiče?
1: Takhle, já si myslím, že ona to bohatství do té rodiny teprve jako přinesla, jo? Že ona se neskutečně vypracovala. My jsme spolu začali jakoby chodit, když ještě vlastně byla na škole. A ona se za poslední roky dělala mimochodem taky jakoby influencerku a z ty sociální sítě. A se vypracovala úplně neskutečným způsobem, že nemůžu říct, že by se měla špatně. A teď se nemám špatně ani já.
0: Díky tomu, že jsi s ní.
1: Jo, ano.
0: Jo. A ona je teda jako ty velký prachy, co vydělává, to je z toho, z té influencerské části?
1: Jo, ale tak jako nemůžeme říct, jako kdo z nás dvou je lepší.
0: Asi ona ne.
1: Samozřejmě, ale ona samozřejmě zase zasahuje úplně jiný sféry toho influencerského světa než já. Jo, já jdu spíš takovou jako tu zábavu, dejme tomu nějakou jako filmařinu, to je něco, co mě baví. A zase potom té sféře toho beauty a fashion, tak tam se toho točí jako daleko víc peněz v téhleté sféře.
0: No a ty na ten fashion bys asi nebyl ideální typ jenom.
1: Koukáš na mě jo teďko, no.
0: Kupte si černý tričko a kalhoty taky černý. A boty... Ty můžete být barevný. Ne, ty máš taky černý, tak nic.
1: Já teď zrovna přemýšlím, že zrovna tohleto vybírala moje manželka, jako tohleto, co mám na sobě momentálně, takže...
0: Takže má ti i oblíka?
1: Ne, jako ne úplně vždycky.
0: Ale když na tom záleží, tak tě oblíka. A je tady s náma?
1: Ne, není tady dneska s náma.
0: Co dělá?
1: No, asi spí na gauči momentálně. Doufám, že sama, po případě s nějakým kocourem. Nebo kočkou.
0: S nějakým kocourem bys chtěl. Martine, ty jsi legenda youtuberská, to my o tobě víme.
1: To je přehnaný, ale líbí se mi to, povídej,
0: pokračuj. Žijící legenda. Ano, jo. Žijící legenda. Ale zároveň ses dostal do takového období, kdy jsi dal na rok pauzu.

0: Na rok pauzu? To je něco, co nevypovídej víc.
1: Dal jsi s nějakou pauzu?
0: No. A kdy to bylo?
1: Já jako takhle. Vtipný je, že já tě sleduju.
0: Aha.
1: Takže mám pocit, že vím.
0: Takže já to přeložím, Koťák mě rok nesledoval takhle asi, no, jo?
1: Já jsem byl chvilku v tom Survivoru. Nějakou jakoby dobu.
0: Rok.
1: A teď, co se mi to se málo ví, ano, to se málo ví, já jsem tam byl jakoby rok.
0: Nebo aspoň pocitově to bylo
1: a
0: jako rok. Ne?
1: Přesně tak, přesně tak. A díky tomu jsem mi úplně změnil algoritmus a teďka se mi jako nezobrazují ty lidi.
0: Aha.
1: Takže ty jsi neměl žádnou pauzu.
0: Ne. Já si jako občas dám, občas mi to prostě jako nevychází z vydávání těch videí, občas se cítím tak jako už přehlcený, to tak prostě kreativní lidi mají, jo? Že občas jedou na té vlně právě té kreativity, sázejí jeden výtvor za druhým a pak najednou se cítí možná trošičku jako vyhořelý a potřebují si tak jako odpočinout, nabrat někde nějakou inspiraci, nabrat zase nějakou jako tu slinu do toho tvoření. Takže občas takový období přijde, kdy i já třeba upřímně sám vím, že jsem v tom období nevydával zase třeba nějaký jako extrémně zajímavý věci. Ne, že bych jindy extrémně zajímavý věci vydával z mýho pohledu, ale vlastně měl jsem takový jako odpočinkovější období, kdy samozřejmě účtenky a hypotéka se musí zaplatit, takže pořád se tam jako něco tvoří, ale člověk tomu nedává třeba ten největší jako... Jak to říct?
1: Fokus.
0: Fokus, přesně tak. Mm. Mm.
1: Když se řekne v partnerském vztahu mystery box, manželka mi dala mystery box, tak čeká, že prostě budeš jenom, aha, máš tady úkol a tvůj úkol je mačka beďary. Mm-hmm.
0: Ne, tak to mi tehdy kupoval i takový... takhle, ona to kupovala kdysi ještě snad jako z Číny nebo něco takovýho, jo. A koupila vosk na trhání chlupu z nosu. A to samozřejmě jsme hnedka na to video potřebovali vyzkoušet, no. Takže jako jsem rád, že žiju, protože vyzkoušet něco takhle objednaného z Číny...
1: Čekám, a tam těch chlupů je fakt hodně přece.
2: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc fakci. Řecký jogurt Milko, různé druhy za 13,90. Penny.
3: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš, fakt kámoš. A věrnost, fakt věrnost. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
4: Tak co je s tím grillem?
5: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
4: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
5: A fakt, že jo?
6: Kdo to byl?

0: Wow.
1: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
2: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mhm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
8: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
9: A můžete ji vyzkoušet.
10: Ale my máme vypráno.
11: Co tady děláte?
9: Testujem.
10: To je dopravát.
12: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
13: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
14: A vrátil se mrožek.
15: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
13: Už bylo na čase.
15: Mrož dělá léto.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
17: Co dělá Seznam, když s ním zrovna nejste? Přinese, co potřebujete a vyštěká, co ne. Zkrátka samé užitečné věci, abyste se na internetu cítili jako doma. Seznam. Najdu tam, co neznám. Už 30 let.
18: Stačí klik a máte Happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
19: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
20: Mám. Mbank.
19: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
21: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
22: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
23: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
24: Garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Cura Prox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
1: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
1: Mikýř,
0: Tereza,
1: Maškova,
0: René Dan,
1: Monika Tymkova,
0: Petr,
1: Švancara,
0: Martin,
1: Hrana.
2: Jsme přátelé?
3: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
5: Správně, jsi šikulka.
6: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
1: Dej do ní svoji navíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
0: Ale ten fokus dneska,
8: ano,
0: mi přijde, mm-hmm, a mně dneska spousta věcí přijde jinak, než jsou, mm-hmm, tak mně přijde, že je teďka hodně jako vaříš.
8: No,
0: děláš prostě jakoby cooking obsah.
8: Jo, to je 10 let, no, už posledních, jako co... co se snažím jako vařit. Já bych úplně to neoznačil, jakože vařím, ale snažím se vařit.
0: No a to jde tak jinak. Je to jeden z těch tvých nejpopulárnějších formátů?
8: Je to tak, no, najednou se to z nějakého důvodu chytlo, protože já jsem jako studoval střední školu, chodil jsem na obor hotelnictví a turismus. Tam v rámci tohoto oboru jsme měli jak teoretickou, tak i tu praktickou část po nějakých restauracích, hotelech,

0: jsem jako si zkoušel servis, zkoušel jsem si vaření v kuchyni. Na oboje jsem byl totálně levej a věděl jsem, že tohle to asi není úplně jako cesta, kterou bych se chtěl živit někdy, takže...
1: Počkej, zvládl by si udělat třeba Johančino tajemství?
0: Když mi dáš recept, můžu to zkusit.
1: Ty nevíš, co je Johančino tajemství a natáčíš smažbu? Baštu.
0: Baštu, ano. Ale smažba je taky dobrý.
1: Smažba, to je zase jiný formát asi. Takže natáčíš baštu a nevíš, co je Johančino tajemství.
0: Nevím, co je.
1: Kdo ví? Milí diváci, kdo ví? Johančino tajemství. Je to taková jako legendární věc, která se... A ta slečna vzadu? Tak to řekněte. Martine,
0: tak to samozřejmě znám.
1: To je klasický kuře z broskví.
0: Ježíš Maria, to je úplně boží jako. Já to nevěděl, že se to jmenuje Johančino tajemství, ale jako výborný, no, na tom jsem vyrůstal.
1: Přece jsme prostě tu broskev, kdo to vymyslel, víš, prostě ten kompot a takhle kompotová, to dá prostě,
0: přesně, no
1: kompotanu, tu velkou broskev a to je tak strašně hloupý a je to super.
0: Jako škoda dávat škoda dávat na to jakýkoliv jiný sýr než ajdam, že jo?
1: No, to je úplná, že by, ale zase s parmadžánem, že by se to udělalo teďka, no nevím. Co je tvůj highlight jako kuchařský?
0: Můj highlight kuchařský. Jedlej slis? ne, to není dobrý, já vím, ne. To...
1: Počkej, jedlej slis je v podstatě jakoby, to taky bylo za komoušu, ne? Sulc? Nebo ne?
0: Ne, hele, to bylo něco, co... Prosím, já ti to vysvětlím, to bylo takový období, kdy jako hrozně letěly a byly strašně virální na YouTube takový ty dětský videa, kde prostě děcka prostě dělali, vytvářeli sliz. No a jeden z těch slizů se dal jíst a já si říkám, hele, já mám prostě pořad, ve kterém se snažím vařit, snažím se připravovat nějaký bizárnosti, tak proč neskusit udělat tenhle ten jedlej sliz? No, takže jsem tam vytvářel sliz, je to asi ta nejstupidnější epizoda, co jsem kdy vytvořil, ale mám to prostě odškrtnutý.
1: No a co, tak vemeš vodu a do ní nasypeš želatinu nějakou?
0: Já už si to nepamatuju, on už to je jako pár let zpátky, ale vím, že jsem tam koupil, já jsem to chtěl udělat ještě jako extrémně kyselý, tož jsem nevěděl, že se dá koupit ještě takový ten kyselý prášek, tak citronová,
1: kyselina
0: přesně tak. Takže já jsem koupil nějaký bonbony, který jsem se snažil jako nastrouhat, takhle na strouhadle do toho kyselý.
1: To umíš zkomplikovat.
0: No, umím, no, tak jako, ale dělat to jednoduše, nenatáhneš video nad 8 minut, že jo?
1: Jo, jasně. Ježíš, víte, co jsem teďka viděl, když jsme u toho slizu, ani nevím, proč mě to napadlo, ale je to fakt hnus. A normálně prodávaj takovej malej sliz. Aha. A ten sliz, kromě toho, že je to sliz, tak má na sobě jakoby černý tečky a beďary takový, aby údajně to lidi uklidňuje. Já teďka jsme zase na 2 minuty na videu, kde frajer drží sliz a takhle těma nechtama vymačkává ty černý tečka, co takový dlouhý, hnusný věci z toho lezou a takhle a furt a těch beďarů je tam nekonečno.
0: Jo,
1: on je takový jako... A udělá se další.
0: Taková cihlička, že jo, no. V tom jsou dírky. Já jsem to dostal od manželky tohleto, jako... Do jednoho videa, kde jsem právě jako zkoušel, nebo dostával takový bizární zase jako dárky a ona mi vždycky připraví jako mystery balíček a právě tam jsem jako dostal tuhletu věc a ona je k tomu ještě právě náplň, že člověk si ty tečka naplní právě takovou nažloutlou tekutinou a pak to jako mačka, vylejzá to. Mně taky přijde odporný tohleto, ale manželce na algoritmu na TikToku to vyskakuje často a ona zrovna to má ráda.
1: No, mně se hlavně líbí, že když se řekne v partnerském vztahu mystery box, manželka mi dala mystery box, tak čeká, že prostě budeš jenom aha, máš tady úkol a tvůj úkol je mačka beďary.
0: Ne, tak to mi tehdy kupoval i takový... Takhle, ona to kupovala kdysi ještě snad jako z Číny nebo něco takového, jo. A koupila vosk na trhání chlupu z nosu. A to samozřejmě jsme hnedka na to video potřebovali vyzkoušet, no. Takže jako jsem rád, že žiju, protože vyzkoušet něco takhle objednaného z Číny...
1: Čekám, a tam těch chlupů je fakt hodně přece.
0: No, ale pořád to mám radši než pinzetu teda dneska.
1: A ty máš teda hodně chlupů v nose, ukáž.
0: Hele, já mám strašně chlupů. Teď jsem to vystříhával, než jsem šel sem, jo. Ale mám strašně...
1: A máš takový ten strojček, já...
0: Jo, on to ulehčuje, ale ono to... No, je, radši to vytrhávání s kořínkama, ono to vydrží díl.
1: Jo, tak a na to teda potřebuješ ten vosk?
0: S voskem mám dobrou zkušenost s voskem, jo.
1: Ježíš, mimochodem, já tady mám pro tebe tip na formát, který na mě vyskočil na TikToku. Myslím si, že kdo jiný, než ty by ho mohl dělat. Mm-hmm. A to je nějaký jakoby Ty ho asi budeš znát, ale to je nějaký Korejec, který se hrozně raduje ze všech těch

0: virálních jakoby věcí, co na něj skáčou právě jakoby na TikToku. A tam prostě přijde, představte si, jakoby nafukovacího panáčka, jo, takový ten prostě, který dáte ho do kompresoru a nafoukne se takový prostě malinkatý panáček a že to údajně žehlí košile. Takže on prostě vezme košili, tu navlíkle na, tu, na ten skelet tohoto nafukovacího panáčka a pak tím kompresorem nafoukne jako kdyby toho panáčka prostě. A jestli to fakt vyžehlí tu košili a on, super. A tyhle ty věci neustále objednává prostě z Číny a to, co funguje, tak tomu dá dobrý hodnocení a to, co nefunguje, tak tomu dá špatný hodnocení.
1: Mm-hmm. Super, tohle to právě přesně jsem dělal jako na YouTube, něco v podstatě něco v tomhletom stylu.
0: Cože?
1: Ale no jasně, mám, nebo takhle, už je to dlouho, já už mám pocit, že nemůžeme nic jako pořádně najít právě na internetu, jako nic bizárního, protože snad všechno jsem měl od plavek, na kterých byl Putin.
0: Když se podíváme úplně třeba na ty tvoje začátky, tak ta kariéra, to počkejte, je ti 33 a na YouTube seš od kolika, od 20 třeba?
1: Od 20, ano.
0: Od 20, ale ještě chvilku předtím už ta ambice se medializovat sebe sama tam byla. Ano. My jsme nedokázali dohledat to video, ale já vím, že jsi byl v pořadu na České televizi, který byl dětský,
1: ano.
0: Ale moc se ti nepovedl.
1: Jo, hele, to bylo na základní škole. Mě tak jako trklo, že to vysílali v televizi Superstar a takové věci a já jsem si říkal, ty brďo, ne, že bych chtěl zpívat, protože zpívat jako neumím, ale mně by se líbilo tohleto moderovat, takže já jsem od malička měl takový jako ambice se v tomhleto mediálním světě jako nějak pohybovat, vyzkoušet si to minimálně, zkusit třeba prorazit, dejme tomu. A proto, když přišla najednou příležitost na základce v 9. třídě, že bych mohl vystoupit v jednom právě pořadu, kam nás jako školu pozvali. Bylo to případy detektiva Packala, se to jmenovalo. A to bylo takový pořad, kde vzali prostě tým a plnil se nějaký úkol a byl takový jako detektivní a byl takový jako hodně cílený na děti. No a my jsme bojovali, já už nevím, to byly nějaká základní škola z Kraslic, my jsme byli škola z Prahy a výhodu v tom jsme měli, že celá ta epizoda se natáčela v Praze, takže to často bylo takový jako orientační, že jsme se měli hejbat. No a náš první úkol bylo, že potom, co jsme rozluštili šifru, tak jsme měli běžet z Vyšehradu k Národnímu divadlu. Jenže já jsem Prahu pořádně neznal, já to znám vždycky jako jenom z metra. Takže já jsem iniciativně všechny vedl jako k tomu, on to vlastně není moc vtipný, jo, ale ale dovedl jsem prostě svůj tým k Rudolfínu a myslel jsem si, že to je Národní divadlo a se mnou v týmu byla taková malinkatá holčička a říkala, ale tohle to není Národní divadlo, to je Rudolfínu, já, aha.
0: Držubu!
1: Jo, no, takže pak už jsem se spíš jako
0: nechtěl. Počkej, ale jste šli z Vyšehradu, já jsem furt představu tu cestu. Vy jste šli přes Nuselák, nebo kudy jste to slezli?
1: My jsme se vrátili na metro na Vyšehrad a já jsem chtěl jít až na Malostranskou, protože Staroměstskou jsem neznal. No a už z té produkce, vystupte na Staroměstský, prosím vás, na mě takhle. A
0: na Staroměstský, jo takhle, takže byste, jinak byste šli kolem Národního divadla, ne? Kdybyste šli podél řeky.
1: Přesně tak, kdybychom šli pěšky z toho Vyšehradu, jenže já to tam neznal, tuhle tu část Prahy. No, takže já jsem si pamatoval jenom, že Národní divadlo je u řeky a tak jsem přijel k nějakému prvnímu mostu, který jsem si vybavoval, což byl na tý Malostranský. A tam najednou nebylo Národní divadlo, ale Rudolfínum.
0: A Rudolfínum, to je tam, jak se natáčel ten, to? Greyman? Nevím, kde je Rudolfínum.
1: To je tam, co byl fejkovej Jim Carrey.
0: Jo! Tak hustý. Víš co? My jsme na tebe něco vyšťourali.
1: Vy jste na mě něco vyšťourali? Mm-hmm. Já se už trošku bojím, no.
0: Měl bys. Jak si pizzu, vole?
1: Ježiš, já jsem se bál, že tam ukážeš ti horší věci z tohletoho videa.
0: Ne, nechtěli jsme tě jako ušetřit, ale přišel jsi mi, tyjo, opilej.
1: Byl jsem, ano, byl jsem.
0: Jak se to stalo? Protože tohleto je taky...
1: Byl jsem alkohol.
0: Tohleto je legendární video, to je taky tak, kolik to je?
1: Tyjo, tohle může být tak 2013, no, rok. Nepamatuju si to přesně, ale něco takového. A jo, to bylo... Tohle vypadá jako, že jsem strašně alkoholik, jo, ale já vlastně dneska už skoro vůbec nepiju. Ale tohle to bylo z jedné akce, kde jsme se nás prostě pozvali potom do restaurace a kamarád, co to tam jako, tak prostě furt tam blbnul s kamerou, natáčel to a ještě jsme se týden předtím bavili, že on jako má takovou zásadu, že nikdy by jako žádnou party nebo takhle nějakou chlastačku jako nikdy nevydal jako video. Takže já jsem byl v klidu, byl jsem otevřený a pak to takhle jako dopadlo, že on to prostě zveřejnil. A vysí to na internetu, je to za mě jako jedna z největších ostud, co mám, no.
0: Pojďme se vrátit k takový jedné věci, která je na tobě trošku divná.
1: No.
0: Ty máš rád kočky.
1: Já mám rád kočky, no. Já jsem kočičí člověk.
0: Já totiž nevěřím moc lidem, kteří mají rádi kočky. A vám jo, vy jste super. Dostala jste lístky, nebo jste si je koupila? Super, mám rád, jakože není co z takového.
1: Proč nevěříš lidem, co mají rádi kočky?
0: Nevím, kočky jsou divný, takový jako já nevím, oni jsou, nevím.
1: Počkej, kočky nemáš rád kočky nebo lidi, co mají rádi kočky?
0: Obojí,
1: jo.
0: Já jim totiž tolik nevěřím, těm kočkám. A navíc u koček je hrozný problém, že když ty kočky jsou hrozně pomstychtivý. Mm-hmm. A když máš naštvanýho psa, tak se ti přecíně. A když máš nastanou kočku, tak se ti vykadí i na vrch skříně. Tak ti to všude a ty pak chodíš po tom bytě a říkáš si, furt to tady smrdí, kde to je?
1: Kde to je? Jo, jako, hele, ono se říká, že jako kočky nebydlejí u lidí, ale lidi bydlejí u koček, jo? Že člověk musí brát to, že oni jsou na tom potravním řetězci jako nahoře, jo? Že a pak se taky říká, že právě jako lidi, co nemají rádi kočky, tak vlastně jsou takový ty typy lidí, co potřebují mít všechno jako pod kontrolou a nesnesou vlastně to, že něco jde absolutně mimo jejich kontrolu a mimo jejich jako... Ty jsi takový manipulátor, co?
0: Asi tuším, kam míříš, ale dobře, takže souhlasíš s tím, že tvoje kočka tě má ochočenýho? Trošku.
1: Všechny tři, co máme doma, no.
0: Jo. Tak to byl Martin Malý. Děkujeme, že jste opět byli součástí Koťák Live. Těšíme se na vás zase příště. Ahoj!

0: Krásný večer všem, milí televizní diváci. Pokud nesledujete zrovna mistrovství ve fotbale finále a rozhodli jste se dívat na naše vysílání, tak zajisté jste dobře udělali, protože tu máme pro vás skvělé akce připravené. Takže se můžete těšit na nádherné klenoty, které si tu budeme nabízet za speciální ceny. No a samozřejmě máme tu pro vás připravenou i krásnou promošanci, což znamená, že se můžete těšit na vynikající úžasný styl prstene, který obsahuje nádherný solitér, a to v případě krásný opál. Takže doufám, že si na to zůstanete, že si na to setrváte, protože tento druh opálu disponuje fantastickým jevem opalizace v dokonalých odstínech a překrásných barvách. Jako byste se dívali na polární záři. Úplně tak to vypadá. No a může to být šperk na častější nošení, protože je takový jemnější a bude se krásně vyjímat na různých událostech. No ale my začínáme s peridotem a s velmi netradičním náhrdelníkem, kde jsme se inspirovali u světových designérů a nabízíme vám krásný náhrdelník hned tedy na počátek. No a zrovna v takovéto netradiční formě opravdu překrásná varianta tygří hlavy, kde je zavěšený nádherný typ peridotu, vybroušený do půvabné slzy. Takže něco pro ty, kteří chtějí zaujmout. Očka tohoto tygra jsou vytvořena z černých spinelů, takže zde máme rovnou dva drahokamy krásně po spolu. No a podíváme se, jak to bude vypadat, když právě nyní se dostáváme na skvělou částku za fantastický náhrdelník. Takže to je skvělá zpráva. Hned první akce, jaká se tu nachází, s dokonalým netradičním designem. Takový extravagantnější kousek, který si určitě oblíbíte a zamilujete, pokud chcete vyniknout. Velice nádherná nabídka, moji milí televizní diváci. Opravdu něco fantastického, něco naprosto kouzelného, co tedy zrovna se tu vyskytuje. Takže perfektní čisté stříbro, které je označené puncem 925. No a to znamená, že se jedná o velmi kvalitní stříbro, které tedy je tu i ve výjimečné gramáži. Přes 7 gramů se tu nachází u tohoto lákavého designu. Nádherná volba. No a půvabný, výjimečný peridot, který se taktéž může nazývat olivín, protože má takovou barvu, která připomíná zralejší olivu. Nádherná to varianta. Je to jeden z nejvíce fascinujících drahokamů na světě díky bohaté historii a vlastnostem, které ho činí naprosto výjimečným. Takže poslední dvě možnosti na tento stříbrný náhrdelník, kde se nám nachází nejenom samotný peridot v krásně živém zelenkavém odtínu, ale taktéž černé spinely, které jsou součástí té tygří hlavy. Tygr jako symbol moci a síly. Velmi krásná varianta, jenom a pouze pro dva z vás. Takže neváhejte a rozhodněte se zavolat si k našim operátorům a pořídit si tuto perfektní možnost. Voláte za váš běžný tarif, no a samozřejmě můžete si povybírat i různé klenoty během celého vysílání a pak platíte pouze jedno poštovné. Takže se neobávejte pořídit si něco nového do své sbírky. Každý klenot k vám přijde i s certifikátem, abyste viděli veškeré informace o drahokamech, kde byly vytěženy a samozřejmě i kolik šperků existuje pro celý svět. A dokonce už je tu poslední jediná šance na tenhle extravagantnější náhrdelník, který může být perfektním doplňkem na různé akce, na různé události. peridot je drahokamová odrůda minerálu zvaného olivín. Na rozdíl od většiny ostatních drahokamů, které existují v celé škále barev, tak peridot má pouze jednu barvu, a to zelenou. Ta barva ovšem může být od žlutozelené až olivové, až po sytou, zářivou, trávovou zeleň, jaká se vyskytuje zrovna v téhle ukázce. No a tato skvělá šance, milí televizní diváci, už tu je jenom pro posledního jediného z vás. Takže kdo by chtěl dopřát si fantastický design tygří hlavy v nářelníku, tak teď se vám to skvěle podaří. No ale není tu samostatný, mám tady další fantastický styl, a to na krásný, perfektní náramek, který se k tomuto náhrdelníku dokonale hodí. Takže ji můžete krásně zkombinovat. No a samozřejmě můžete ji tedy nosit perfektně dohromady. Jsou tu 4 šance na tento překrásný náramek s trilogií zářivých peridotů. No a vidíme, že taktéž má perfektní odstín té zářivé zeleně. 4 šance dostupné, krásná to možnost pro ty z vás, kteří by si chtěli dopřát takovouto vynikající šanci. No a za stříbrný náramek s významnými peridoty platíte 2239 korun. Náhrdelník stále existuje, takže na ten se určitě ještě doptat dá. Co se týče zapínání, tak náramek má krásný variabilní styl, takže ji můžete využít opravdu na jakýkoliv druh zápěstí. Velmi perfektní to volba. No a znamená to, že třeba můžete i někoho překvapit ve své blízkosti a vůbec nemusíte řešit žádnou velikost, protože ta velikost je upravitelná. Nachází se zde skoro 3 karáty drahokamů. Vynikající volba pro ženy, které chtějí vyniknout. U peridotů těch samotných 3 dohromady se nachází karátová hmotnost 1,5 karátu dohromady v této trilogii. Zbytek jsou půvabné bílé topazy, které krásně doplňují tyto vynikající peridoty. Velice výjimečná volba. Krásná nabídka, jaká se tu nachází a kterou si určitě využijete, dokud můžete. Takže neváhejte a propojte se s naším call centrem a řekněte jim, co jste si vybrali, co jste si zvolili. Co se týče tvrdosti, tak na Mousově stupnici má číslo 7, což znamená, že je dostatečně odolný pro šperky. No a krásně ji můžete vynést na různé události. Má perfektní lesk, který je skelný a vypadá opravdu dokonale. Za nejcennější typy peridotů se považují čisté, sytě zelenkavé, výrazné druhy bez hnědých podtónů. A přesně takové tu máme. Peridot má 2 naprosto fascinující způsoby vzniku, které z něj dělají opravdový zázrak. Většina peridotů vznikla v zemské kůře a právě peridoty, tedy většina drahokamů vzniká v zemské kůře a právě peridoty společně s diamanty vznikají ještě hlouběji. Takže je to jeden z mála drahokamů, který vzniká dokonce až v zemském plášti. To z něj činí opravdovou raritu. No a je tu poslední jediná možnost, jaká se tu nachází a vyskytuje. Jedna šance na tento dokonalý náramek a jediná možnost pořídit si úchvatný náhrdelník s designem tygří hlavy. Ke každému klenotu i samostatný certifikát, abyste tedy věděli, jaká limitovaná edice se vám dostala do vaší sbírky. Nádherné to tipy. Zapište si kód a my se loučíme s těmito překrásnými výběry, takže gratuluji opravdu každému, kdo si vybral, každému, kdo si pořídil z těchto nádherných nabídek. No a samozřejmě můžete se těšit i na fantastickou promošanci, která tu bude dnes ve speciální akci, ve speciální nabídce.
1: No a bude to opravdu raritní událost na získání prstene s opálem. Velice krásná příležitost, jaká se tu nachází. Opravdu kouzelná nabídka. Takže, milí televizní diváci, určitě si na to počkejte a získejte si tuto krásnou volbu, dokud tedy budete mít na to čas. No a bude to fantastická volba, bude to naprosto perfektní nabídka. No a přesně v takovéto skvělé akci se vám zobrazí půvabný design, kde si můžete představit úplně tu svítící záři, která se nachází u záře polární. Nádherný, elegantní design, který vás určitě zaujme a který se hodí dokonale na letní sezónu. Takže určitě si na to setrvejte. Velice půvabná nabídka s opálem Lega Demby. No ale teď pokračujeme a mám tady ještě jednu perfektní peridotovou akci. A to s úchvatným prstenem, který má krásný, jemnější design a který vás určitě nadchne, když se podíváte do té jeho zářivé barvy. Velmi krásná varianta, naprosto fantastický triliant, co se týče výbrusu, který je tedy velmi složité vybrousit do takovéhoto tvaru a ještě tedy podtrhnout tu jeho unikátní krásu. Velice půvabná volba, ta nádherná varianta. Vidíte, jak krásně se tam rozkládá světlo, no a jak perfektně působí. Velmi skvělý a výjimečný. Dokonce se o něm tradovalo, že je to smaragd noci, takže přesně to byly legendy, které se k němu vázaly. Jeden z nejstarších známých drahokamů a dnes pro vás v 8 možnostech. Fantastická událost. No a už teď mi přijde cena opravdu vynikající, ale můžete se těšit na speciální letní slevu. Tak se na to pojďme podívat, jak pak to dopadne, protože takováto nádherná šance se tu vyskytuje pro 8 z vás. No a dokonce budete platit jenom a pouze 949 korun. Takže tuto krásnou variantu si určitě nevynechejte a zavolejte si, dokud můžete. No a nachází se tu opravdu vynikající šance. Každopádně mám tady ještě další půvabné typy, jako je přívěsek a náušnice. Takže krásně si můžete vybrat a stvořit si celou sadu, pokud se rozhodnete jednat. Fantastické náušnice v jemnějším stylu, půvabný peridotový přívěsek v designu takové slzy, která opravdu dokonale rozzáří každý druh dekoltu. Velmi vynikající designy a vidíte to už i ceny. Náušnice ve stříbře s peridoty za 649 korun. Velmi jemný, půvabný přívěsek, který vás vyjde na nádhernou částku, a to 499 korun. Takže neváhejte a vybírejte. Peridot, jeden z nejstarších známých drahokamů, který se těžil už ve starověkém Egyptě v Rudém moři. No a dokonce mnoho historiků věří, že slavná sbírka smaragdů královny Kleopatry ve skutečnosti nebyla tvořena smaragdy, ale právě kvalitními peridoty. Jak to bylo doopravdy, to už se nedozvíme, ale tady před sebou máte půvabný výběr nádherných šperků z peridoty. No a jsou to poslední možnosti na prstény nebo náušnice či přívěsky právě s tímto krásným drahokamem. No a dokonce byl považovaný ve středověku za ochranný amulet, Kdoši žáci si vozili peridoty z cest zpět do Evropy a zdobili s nimi i různé objekty. Věřilo se, že peridoty zasazeny do zlata či stříbra chrání před různými negativními událostmi. To byly tedy legendy, které se k těmto drahokamům vázaly. No a taktéž se o něm říká, že je to drahokam hojnosti a štěstí. Jedno je jisté, je tradičním drahokamem pro ty, kteří se narodili v měsíci srpnu, a taktéž bývá ideálním dárkem k 16. výročí svatby. Peridoty se dnes těží na několika místech světa, přičemž lokalita výrazně ovlivňuje jejich barvu a kvalitu. Velmi významné naleziště je v Číně v oblasti Changpai, odkud pochází právě tyto nádherné výběry. Takže vynikající poslední šance na úchvatný prsten s tímto luxusním peridotem jedinečného odstínu. Nezaváhejte a vyberte si. Klidně si pořiďte celý set, protože dnes se vám to opravdu nádherně vyplatí. Ke každému šperku máte samostatný certifikát, abyste tedy věděli veškeré informace o karátové hmotnosti, o limitované nabídce, která existuje pro celý svět, takže kolik těch šperků bylo vůbec navrženo pro celý svět. Někdy se nám podaří získat veškeré ty edice, někdy jenom pár kousků z celé té kolekce pro Českou a Slovenskou republiku. No a tady poslední momenty na rozmyšlenou, poslední momenty na rozhodnutí. Takže teď se vyplatí jednat a nenechat to opravdu do poslední chviličky a získat si tedy tuto krásnou volbu. No vidíte, jak nádherně si vybíráte a jaké skvosty si získáváte. Opravdové zajímavosti. Takže peridoty, které dnes nacházíme v Barmě, v Arizóně, v Pakistánu a právě v Číně v oblasti Changpai. To je velmi významný

producent pro moderní šperkaství, kdy ta nádherná, výrazná barva je taková limetková a působí opravdu mladistvě, energicky a optimisticky. Skvěle doplňuje letní outfity, takže si myslím, že na léto jako dělaný. Drahokam, který zajisté milovala Kleopatra, a drahokamy, které dokonce bývají objeveny i ve vesmíru. Je to jeden z mála drahokamů, který byl tedy nalezen i mimo Zemi. Samozřejmě ty, které se používají do šperků, pochází tedy ze zemských nalezišť. Tady poslední jediná šance na krásný triliantový prsten. Gratulujeme každému, komu se vyvedly tyto skvělé výběry. Určitě se doptejte u operátorů na poslední šance, jaké tu existují. No a můžete se těšit i na fantastickou promošanci, která se tu dnes vyskytne s nádherným opálem. A to opálem, který ukazuje vynikající efekty, které se nazývají opalizace. Takže to znamená, že v něm uvidíte ty nejhezčí odstíny, které úplně připomínají právě tu polární záři. Záleží na jakém světle se na něm podíváte a z jakého úhlu pohledu. Nádherná šance s opálem Lega Demby, takže opál etiopský, který se řadí mezi velice známé typy. A právě i to naleziště je velmi oblíbené ve světě gemologie. O tom ale až později. Na tuhletu krásu barevnou se těšit můžete, tak určitě nikam neodcházejte a počkejte si na tak skvělou nabídku. Velice půvabná volba, jaká se tu objeví. No, o tom si povíme později, teď ovšem pokračujeme dále a mám tady poslední akci na nádherný peridot. A bude to něco, co se dá nosit na různé letní události. Takže v takovéto chvíli, milí televizní diváci, perfektní náramek, který obsahuje valonky peridotů. To znamená, že nebyly nijak upravovány, nebyly nijak vyřezávány a fazetovány, ale využilo se krásy toho, co matka příroda nabízí. Přímo tedy v těch typech, jak byly objeveny. A celá ta délka toho náramku je osázená úžasnými peridoty. Takže vidíte, že máte dnes velké štěstí, protože jsou tu opravdu krásné šance. 15 možností, to je jedna z nejlepších nabídek, co se týče kvantity zrovna v této chvíli. No a už teď cena vůbec není špatná, ale bude mnohem příjemnější. Budete platit neuvěřitelnou částku, opravdu dalo by se říct symbolickou cenu 465 korun, takže tohle se zajisté vyplatí využít. Krásná varianta na letní dny. Něco, co rozzáří váš outfit a co bude vypadat opravdu překrásně. Ať už si vezmete třeba tmavé oblečení, nebo zase naopak světlé, nebo béžové. Ovšem pro každého, kdo si pořídí nádherný náramek, mám skvělou zprávu, protože každý z vás poté získá náhrdelník jako dárek. No a ten náhrdelník je perfektně dlouhý, je celý osázený valonkovými peridoty. No a vypadá fantasticky, takže rovnou budete mít celý set. Vynikající akce, kde dohromady získáváte 220 karátů, takže je to výtečná volba. Peridoty velice nádherné. Z oblasti Changpai, pohoří na hranicích Číny a Koreje, jsou v kalanotnictvém světě obrovským pojmem. Právě z téhle lokality pochází jedny z nejkrásnějších peridotů na současném trhu. Přesně ta čistá zeleň bez hnědých tónů, protože mnohé peridoty z jiných koutů světa mají v sobě silný žlutý nebo nahnědlý podtón a drahokamy z Changpai jsou proslulé svou
svou bohatou, sytou, trávově zelenou barvou, která se ze všech nalezišť nejvíce přibližuje právě smaragdu. Takže i to poté přimělo vědce zamyslet se nad tím, čím vlastně byla ta známá sbírka Kleopatřiných smaragdů, protože i na tom místě, kde podle tedy všeho žila

Každý, kdo si pořídí náramek, automaticky od nás získá náhrdelník jako dárek. No a přesně takovýto půvabný drahokám s vysokým indexem lomu, který doslova září i při slabém večerním osvětlení. Odtud opět pochází ten odkaz na římský smaragd noci, tak se mu totiž přezdívalo. No a v podstatě zrozen byl z vulkánů. Oblast Changbai je vulkanická oblast. No a místní peridoty vznikly hluboko v zemském plášti a na povrch byly vyneseny masivní sopečnou činností před miliony lety. Kousek čisté divoké energie ze samotného srdce starověké sopky. Přesně to by se dalo o peridotech říci. Tak určitě si zvolte tuto vynikající akci a pořiďte si nádherné peridoty. Stejně jako třeba u opálu je ceněná oblast Velo, u safíru Kašmír, u peridotu je to Changbai, zárukou té nejvyšší estetické kvality. Je to nádherná varianta olivínu. Takže v takovéto chvíli mladiství luxus, zelená barva z Changbai je neuvěřitelně svěží a živá. Není to žádný nudný drahokam, působí velmi energicky, krásně a moderně. Poslední dvě šance, poslední dvě nabídky, jaké se tu nachází. No a vidíte to, jedna jediná možnost, která tu existuje. Takže tato perfektní volba, kdy si zarezervujete jedinečný náramek a my vám pošleme dokonalý náhrdelník, který se hodí do krásné sady a zaplatíte celkově jenom 465 korun, protože za náhrdelník neplatíte nic, ten vám posíláme jako dárek. No a v podstatě je to poslední šance na peridoty vůbec, jaké se tu vyskytují. Takže ještě chviličku na rozhodnutí, ještě chviličku na rozmyšlenou. Poslední jediná šance pro toho, kdo bude dostatečně rychlý a promluví s našimi operátory. Takže přátelé, jedna vynikající akce, jedna nádherná nabídka tu ještě existuje. My gratulujeme těm, kteří se zúčastnili. Gratulace veliká. No a samozřejmě s námi setrvejte i na perfektní nádherný prsten, který bude obsahovat raritní druh opálu. Opály mohou být obyčejné, ale i drahé. A právě ty drahé, ty vzácné, v sobě mají nádhernou opalizaci a využívají se do překrásných šperků. Takže přesně to bude ono v naší dnešní promošanci. A promo příležitost znamená, že bude mít velmi speciální cenu, jakou by běžně v běžné akci neměla. Tak kdo má rád takovéto netradiční krásy, tak určitě si na to počkejte. Ovšem teď přichází na scénu skvělý výběr, kde si budeme ukazovat různé šperky a rovnou tu vidíte výprodejové letní ceny. Takže musím vám říci hned, že nic není žádná bižuterie, nic není módní kolekce, ale všechno, co tu vidíte, je buď stříbro, čisté stříbro, anebo stříbro pozlacené, to znamená Midas varianta. A každý ten klenot obsahuje překrásný přírodní certifikovaný drahokam. Jsou to ovšem poslední kousky na skladě, takže z toho důvodu jsme se zde uchýlili k letnímu výprodeji a máte tu extrémně nízké ceny. Takže si můžete vybírat podle svého vkusu třeba jednička náušnice se zelenými ametisty, to je speciální odrůda ametistu a zaplatíte jenom 369 korun. Čtrnáctka, tady máte přívěsek s koňakovým křemenem v půvabném odstínu. Pod pětkou se nachází přívěsek s Rose de France ametistem. To je ametist takové levandulové barvy, velmi žádaný a nádherný, jenom za 449 korun. Pod šestkou si zarezervujete kříž, který obsahuje kombinaci marockých ametistů, uralských citrínů, ale taktéž Barton granátů a právě i peridotů. Pod dvojkou na vás čeká prsten s červeným achátem v Midas variantě, to znamená ve stříbře potažené vrstvou zlata za speciální nízkou cenu. 16.

Tak krásné tancující náušnice ve tvaru florálním v květinkovém designu se zelenými acháty. A 19, kdybyste chtěli zkombinovat, tak taktéž zelené acháty, tentokrát v prstenu. Takže dokonce i sadu si tu můžete vytvořit. Pod trojkou naleznete přívěsek s marockými ametysty. Nádherně vybroušený do výrazných markízových výbrusů. Krásně se bude výjímat ve výstřihu a platíte jedinečnou slevněnou cenu. 10 obsahuje prsten se zeleným achátem. Tak tam je jeden krásný achát a pod 19 těch achátů máte povícero. K 10 i 19 můžete dokoupit náušnice pod 16, protože to jsou stejné drahokamy. No a 13, zde se vyskytují náušnice s černými sladkovodními perlami. Ty jsou opravdu výjimečné v kruhovém designu. Působí opravdu tak mysticky, tak výrazně a nádherně. Tak si vybírejte, co vás nejvíce zaujme. 11 zde nalezneme modrý achát. Další krásná varianta z rodiny achátů na letní sezónu. Vynikající to slevy, právě tento bleskový výprodej je zde z důvodu, že od každého klenotu, který tu vidíte, máme už jenom omezené množství. Takže abyste třeba neřešili velikosti u prstenů, protože někde je pouze jedna velikost, někde máme dvě velikosti. A samozřejmě, protože jsou to poslední kousky na skladě, tak jsou tu extrémně nízké ceny. Všechno jsou krásné přírodní drahokamy, certifikované buď tedy ve stříbře, anebo v Midas variantě. Takže se vyplatí vybrat si podle svého vkusu. 1 i 4 jsou náušnice se zelenými ametysty. 10, tu máte prsten se zeleným achátem. 11, acháty modré v takové trilogii. 12, tady máme čisté stříbro a přívěsek s australskými modrými safíry. 18, zde se nachází dokonce náušnice z Rio Golden citríny. To je velmi specifická varianta citrínu z brazilského naleziště. No a pod 16 si můžete pořídit zelené acháty. 6, fantastický kříž s marockými ametysty, peridoty, granáty a citríny. Další skvělá volba. No a pod 15 máte jeden z královských drahokamů, a to rubín z Madagaskaru. Velmi výrazný, nádherně vypadající. Takže vidíte sami, že ten výběr je opravdu perfektní a že vám vyjdou ty nejlepší akce. Velice krásné, výjimečné výběry. No, tak to je perfektní, milí televizní přátelé. Takže můžete vybírat ty nejhezčí akce. 20 zde se vyskytuje prsten s marockým ametystem. A jak tedy tím centrálním, tak i krásně jemnými, menšími, pěkně po stranách. No a dokonce u trojky je přívěsek ve tvaru kříže s marockými ametysty. Ten je v Midas variantě, vypadá překrásně. A opravdu zajímavě, pod 2 za pouhých 399 korun pořídíte prsten s červeným achátem. Pod 17 si můžete získat Rio Golden citríny v náušnicích a v nádherném Midas provedení. Velmi krásná událost, takže každý si tu může vybrat svého favorita. Je tu 20 velice slevněných nádherných klenotů s různými designy, perfektními, výjimečnými styly. A na vás je, co si zvolíte, co si vyberete. Velmi kouzelné varianty. Ke každému šperku získáte i certifikát právě s informací, o jaké drahokamy se jedná, jaký materiál, jakou gramáž a samozřejmě uvidíte tam i místo naleziště. Velice skvělá volba. Ať už zvolíte cokoliv, protože za takovéto ceny se běžně nenachází žádné takovéto nádherné druhy drahokamů. To je tento veliký letní výprodej, díky kterému si můžete užít ty nejpopulárnější výběry. Opravdu krásné to akce. Takže záleží jenom a pouze na vás, co se vám nejvíce líbí a zamlouvá. Vynikající volby, moje milé dámy.

a působivé varianty. Třeba 14. zde máte dostupný koněkový křemen v půvabném přívěsku. 17. perfektní náušnice klidně do sady, protože jsou taktéž s koněkovým křemenem. Výtečné, vynikající styly. No a nebo nádherná šance u pětky, kde se vyskytuje Rose France Amethyst ve stříbrném přívěsku. Krásná to volba za 449 korun. Výtečný design s takovou trilogií těchto krásných ametistů. No a 14 může být perfektně propojena se 17, protože jsou tam stejné drahokamy, a to koňakové křemeny. Nicméně, milí televizní diváci, tento famózní výběr tu může zůstat už jenom a pouze na poslední 3 minuty. Takže časomíra se nám rozeběhla a na vás je, co si zvolíte, co si pořídíte. Velmi půvabné, krásné nabídky v opravdu zajímavých podobách. Takže záleží na vašem vkusu, co se vám nejvíce líbí a zamlouvá. Perfektní volby, překrásné události a naprosto dokonalé tipy. Jenom a pouze 2 minutky a půl na rozmyšlenou. Tak si vybírejte třeba zelené ametisty pod číslem 1 ve stříbře, nebo krásnou 12 a fantastické australské safíry v kombinaci s duhovým měsíčním drahokamem. 16 zelené acháty a florální design, opravdu kouzelná šance. A nebo třeba 7, kde máme dokonce labradorit, drahokam, který ukazuje krásný efekt labradorescence. Velmi perfektní to volba. Záleží jenom a pouze na vás, co vás zaujme. Všechno je tu zatím ještě k dispozici, třeba i černé perly v náušnicích pod 13 za 509 korun. To je výtečný design. No a máme tu minutku a půl na rozhodnutí. U 14 můžete pořídit přívěsek s koněkovým křemenem. Pozor na to, už je tam úplně poslední. Tak tam buďte raději rychlejší, aby se vám vydařila tato fantastická akce. Naprosto skvělé, výjimečné druhy designů. 8, úchvatná nabídka, milí televizní diváci, s mystickým topazem. Takový květinový, florální design. Velmi působivá varianta za 489 korun. Takže ty nejzajímavější akce a největší výprodej, jaký tu vůbec existuje. Poslední minutka se rozeběhla právě nyní. A jsou tu zrovna právě v této chvíli poslední momenty, abyste si vybrali, abyste se rozmysleli, rozhodli a získali si takovéto krásné šance. Záleží na vás, co se vám nejvíce zamlouvá a líbí. Ale opravdu, ať už si vyberete a zvolíte cokoliv, tak nesáhnete vedle, protože jsou tu ty nejlepší slevy, ty nejlepší částky, se kterými se vůbec setkáváme. Takže buďte s námi a buďte rozhodní. Za pár vteřinek budeme muset pokračovat dále. Kříž s ametisty pod 3, nebo nádherná kombinace drahokamů pod 6, perfektní náušnice z citríny pod 18, anebo skvělý prsten s úchvatnými zelenými acháty pod 19. Časomíra se nám dostala na 0. A to znamená, že my musíme pokračovat, takže bych ráda pogratulovala každému, kdo se zúčastnil tohoto skvělého výběru. Dobře jste udělali. No a už jsme dostali i pár dotazů na naši promošanci, ale ta se zatím ještě pořizovat nedá. Na tu si zatím ještě musíte setrvat a vyčkat. Ale úplně vám rozumím, že vás zaujal tento půvabný opál Lega Demby. Nádherný styl, velmi skvělá raritní událost a perfektní opalizace, která se v něm zjevuje, jako bychom se dívali na nádhernou oblohu
někde v dalekých lokalitách na severu a pozorovali krásnou polární záři. To všechno může být právě

vaše v naší promošanci. Určitě si na to setrvejte, protože to bude skvělá akce, takže se vyplatí posečkat a vyplatí se zůstat na tak nádhernou možnost. Výjimečný styl, velice krásná volba. No a moje milé dámy, takováto raditní šance, jaká se jen tak nevidí. Každopádně těšte se na ni, my teď ale pokračujeme a mám tady další perfektní událost, a to různé drahokamy na jednom jediném klenotu. Tak v podstatě nazvaná kolekce kaleidoskopická, protože opravdu jako byste se dívali do barev kaleidoskopu. A všechny ty barvy zastupují světoznámé drahokamy. Takže v tomto přenádherném prstenu naleznete marocké ametisty, citríny, zelené acháty, Barton granáty, rodolit granáty. No a taktéž i přenádherný styl achátu sprus pine, které jsou tedy právě v tom zeleném tónu. Vynikající kombinace z různých světových nalezišť. Zde opravdu jedinečná šperkařská práce, co se týče výbrusů, kde vidíme velmi speciální řezy markízy. Opravdu krásná varianta, výrazný šperk, na který se budete dívat se zalíbením. No a cena 2389 korun. Perfektní volba, jaká je tu právě teď dostupná. Takže buďte s námi a vybírejte si, co vás nejvíce zaujme. Tenhle prsten stojí za to. A pokud byste si chtěli vytvořit celou sadu, anebo si zvolit přívěsek či náušnice, tak samozřejmě můžete, protože my je tu pro vás máme připravené v dokonalé podobě. Náušnice na vaše oblíbené zapínání, které je evropského typu, které je velmi bezpečné. No a celkově skvělé designy. Náušnice s tímto překrásným bohatstvím a s odkazem na nekonečno získáte za 2999 korun. No a velmi nádherný netradiční přívěsek, který dokonce v centru má marocký ametyst zavěšený na volno, pořídíte za tu nejkrásnější částku 1599 korun. Záleží na vás, jak se rozhodnete, ale krásně se tu dá nakombinovat tato úchvatná varianta. Velice zajímavé styly a takovéto množství drahokamů z různých lokalit, což je tedy perfektní volba pro ty, kteří se chtějí ukázat a kteří chtějí mít nádherné kombinace. Když si uvědomíme, jak dlouho to trvalo, než v podstatě doputovali k našim designérům a k našim brusičům právě ty drahokamy z celého světa, ať už z Maroka, z Mozambiku, z Brazílie nebo z Ameriky, tak opravdu trvalo to velmi dlouho. Na tuhle kolekci se čekalo déle, než bývá běžné, protože těch drahokamů je velké množství. Vy dnes máte výjimečnou možnost dopřát si je překrásně v těchto famózních designech a získat si je za ty nejlepší ceny. Takže se rozhodujte, vybírejte a pořizujte opravdu ty nejkrásnější akce. Velice půvabná, velmi nádherná varianta. Opravdu kouzelná, výjimečná možnost i co se týče designů. Takovéto výbrusy, vidíme tu řezy markízy, co se tu vyskytují, tedy ještě krom slzy, která je v centru toho přívěsku. No a právě tyto markízové výbrusy jsou jedněmi z nejsložitějších řezů vůbec. A v podstatě se při nich spotřebovává největší množství drahokamu, protože ten řez je velmi složitý a množství z drahokamu je pak neupotřebitelné, když se tedy fazetuje ten drahokam. Takže to bývají velmi ceněné řezy, které tedy bývávají opravdu dražší. Tady máte skvělé volby a perfektní nádherné varianty v luxusní podobě. Množství přírodních drahokamů v dokonale krásné nabídce. Je tu poslední možnost na tento výrazný prsten.
poslední překrásná šance, jaká se tu ještě teď nachází. Takže jsem zvědavá, komu se to vydaří, komu to vyjde v tak kouzelné možnosti. Takto vynikající designy a vybrané výbrusy. Určitě neváhejte, jsou to v podstatě jediné typy těchto řezů, které si tu můžeme nabídnout právě v této kaleidoskopické kolekci. Takže je to skvělý tip, nádherná možnost pro ty z vás, kteří chtějí mít něco velice krásného a výrazného zároveň. Gratulujeme každému, kdo si vybral. Od každého designu tu ještě poslední možnosti se nachází u našich operátorů, takže si na ně zajisté můžete zatelefonovat. No ale naše promošance, ta bude zase úplně odlišná. Nachází se tu skvostný opál, no a právě opál cenný, kde se vyskytuje nádherná opalizace. Je to raritní událost, je to krásná šance, milí televizní přátelé. Takováto perfektní volba, úžasný styl a naprosto dokonalá krása. I třeba na častější nošení, protože je to jemnější kousek do vaší sbírky. Teď tady mám ale ještě jednu možnost, jak si pořídit něco výraznějšího, něco naprosto skvělého a právě s tou kombinací těch významných drahokamů. Takže pokračujeme s kaleidoskopickou kolekcí a tentokrát na scénu přichází oválné výbrusy, které mohou symbolizovat taková poupátka ještě nerozvitých kvítků. A vidíte, jak krásně velké ty drahokamy jsou. Od rodolit granátu, který je tu v malinovém odstínu, přes zelený achát, nádherný marocký ametyst, působivý sluneční citrín, ale i výrazný červený barten granát z jediné lokality na světě z amerických nalezišť. Takže opravdu krásná sešlost drahokamů z různých lokalit v perfektní čistotě. To vidíme, když se podíváme skrz, že nejsou tam žádné inkluze viditelné na první pohled. A výtečná zpráva je, že se tu vyskytuje 8 možností. Takže záleží jenom a pouze na vás, jak se rozhodnete, jak se rozmyslíte, protože tyto vzácné šance dnes jdou do nejlepší akce a budete platit jenom a pouze 1899 korun za celé tohle přírodní drahokamové bohatství. Samozřejmě, že na certifikátu uvidíte, odkud pochází jednotlivé drahokamy. Jak nádherná sbírka drahokamů to je. Takže teď je ten nejlepší moment, abyste se rozmysleli a jednali. Fantastická akce, naprosto kouzelná, výjimečná příležitost. Udělejte si radost a dopřejte si něco působivého, něco nádherného. Na letní sezónu velmi živé, velmi krásné odstíny a velice perfektní design. A dokonce tady mám i tip na vytvoření celého setu, a to tentokrát s puzetovými náušnicemi. Takže náušnice zapínané na puzetku, nádherný styl takových barevných čtyřlístků a krásná to volba, jaká se k prstenu dokonale hodí. Je na vás, co si vyberete. Samozřejmě můžete vytvořit celý set, samozřejmě můžete vybrat jeden šperk, který vás nejvíce oslovil, a pořídit si je do své krásné sbírky. Ceny jsou na obrazovkách, telefony taktéž, kam se dá zavolat a kde si můžete vybrat tyto krásné výjimečné akce. Velice půvabné, velmi výtečné, dechberoucí designy. A tentokrát v tomto případě vše v Midas variantě, takže je to velice kontrastní. Vypadá to krásně na první pohled a vyskytují se tu opravdu zajímavosti, které se vyplatí mít ve svých sbírkách.
Tahle kaleidoskopická kolekce měla velký

zájem, když jsme si ji ukazovali poprvé, takže můžete být mezi jedněmi z mála, komu se ještě vydaří ty nejlepší akce. Už jsou tu tedy limitovanější edice, máme poslední kousky k dispozici a povedou se vám vybrat si tato umělecká díla s nádhernými výbrusy, s perfektními, výjimečnými styly designů. Záleží na vás, co vás nejvíce potěšilo. No a milí televizní diváci, perfektní výběry, naprosto nádherné akce a zcela kouzelné výjimečné šance. Velmi působivé, ohromující styly. Takže kdo má rád drahokamy z různých světových nalezišť, tak tady si opravdu přijdete na své. Velmi zajímavé odstíny, velmi krásné detaily u těchto výbrusů a opravdu něco speciálního. Tak vidíte, jak rychle se dostáváme na kritická čísla, co se týče nabídek, a čekáme na poslední dva telefonáty ohledně prstenu. Velice krásná nabídka, velmi působivý, ohromující styl. Takže moje milé dámy, určitě se vám vydaří vybrat si ty nejhezčí akce. Klidně můžete vytvořit celou sadu, i to je samozřejmě možné. Ovšem pozor na to, protože už je tu jenom a pouze poslední jediná šance. No a kdo se rozhodne, ten se ještě může dovolat k našim operátorům a pořídit si tuto výjimečnou volbu. Doufám, že to budete zrovna vy. Byla by to velká škoda nevyužít, když takovéto krásné barvy se tu nachází. Gratulujeme každému, kdo si zvolil z této zajímavé kaleidoskopické kolekce. Určitě máte perfektní vkus a dobře jste udělali, takže gratuluji srdečně. No a můžete se těšit na fantastickou promošanci, kde se dočkáte vynikajícího opálu. Nádherný solitér, to znamená samostatný opál, krásně usazený do tohoto půvabného designu. Moje milé dámy a vážení pánové, věřím, že to bude perfektní volba. Perfektní šance, která vás ohromí právě tou dokonalou opalizací. A bude skvěle se ukazovat na různých druzích osvětlení. Když budete na světle jemnějším, o to více vystoupí ty různé barvy v drahokamu. O tom si povíme později. Teď tady mám nádherné letní náušnice ve florálním designu. Takže pokud milujete rozkvetlé květy, tak takové drahokamové kvítky se na vás těší v následující akci. A budete si moci získat perfektní vzhled těchto stylových náušnic. Náušnice v květinovém designu z kaleidoskopické kolekce v perfektním vzhledu. Marocké ametisty, citríny, zelené acháty, Barton granáty a mozambické rodolit granáty. To všechno se zde schází na tomto perfektním vynikajícím designu. Takže jsem zvědavá, koho zaujme, komu se bude líbit. Už teď ta cena je více než dobrá, ale bude ještě krásnější. To vám mohu slíbit, protože jsou to ty nejlepší letní slevy a vy platíte jenom a pouze 999 korun, což tedy už nemůže být lepší za tyto vynikající náušnice v Midas variantě. Na puzetové zapínání. Opravdu perfektní volba. A dokonce tady mám i ve stejném designu krásný přívěsek, který k těmto náušnicím se výtečně hodí. Takže taková velká květina, která vás okouzlí svým nádherným vzhledem. Podívejte, jak půvabná je, jak perfektní design takovéhoto velkého přívěsku. No a platíte jenom a pouze 860.

9 korun za tak překrásný přívěsek, jaký si můžete dopřát. Říkám si, že máme velké štěstí, že se nám vůbec povedlo tyto krásné kombinace zařídit a sehnat, protože bylo to velké množství čekání. Ono, když čekáte na jednu kolekci s jedním drahokamem, tak je to o mnoho lehčí, než tedy čekat na to, než se k vám dostanou drahokamy z různých světových nalezišť. Některé jsou v omezenějším množství, některé třeba zase jsou rezervovány jinými společnostmi a netěží se v nějakém velkém počtu. Takže opravdu, než se nám povedlo stvořit dohromady tuto krásnou kaleidoskopickou kolekci, tak uběhlo mnoho času. Proto se určitě rozhodujte a vybírejte z těchto perfektních akcí. Bohužel jsou to poslední tipy na náušnice i přívěsek z této vynikající kolekce. Zatím se vám to krásně podaří, zatím vám to skvěle vyjde. Takováto výtečná, nádherná volba. Úplně letní designy, které jsou velice populární a které vypadají kouzelně. Zvolte si podle svého vkusu. Pořiďte si něco opravdu mimořádného, něco nádherného. A takovéto květinové designy se skvěle hodí například právě na třeba dovolenou, ale klidně i na setkávání s přáteli. Je tu ovšem jeden horší moment, a to poslední volná šance, poslední jediná možnost. Velice krásná nabídka, jaká se jen tak nevidí. Milí televizní přátelé, opravdu báječné výběry s těmito rozkvetlými květy. Přenádherná varianta. Takže doufám, že se to ještě podaří někomu z vás, ať už náušnice nebo přívěsek. Velmi půvabný styl a opravdu neskutečná částka, za kterou vám vyjde tato perfektní varianta. Záleží na vás, co si vyberete, co si pořídíte, ale já osobně mám velmi ráda květinové designy, takže já bych určitě volila celý set, když ta možnost existuje. Každopádně, pojďme se podívat, jaká další volba se tu nachází. A dokonce je to poslední šance z této kaleidoskopické kolekce. Máme tu úchvatný výrazný náramek, který v sobě kombinuje veškeré zmiňované drahokamy, jako marocké, ametisty, ale taktéž rodolity, citríny, perfektní granáty Barton a zelené acháty. To všechno se na náramku nachází. Úžasné to varianty a byly vybroušeny do větších korálků, takže karátová hmotnost je opravdu výrazná. S tímto náramkem vás nikdo nepřehlédne. Zajisté se pojďte podívat, jak pak to dopadne. Máme tady nejlepší možnost pro 20 z vás. A už teď bych doporučovala chystat se na linky, aby vám neunikla tahle perfekce. Protože my se podíváme na skvělou letní slevu, která se k nám blíží. A tohle je neuvěřitelné, co se tu právě teď odehrává. Budete platit jenom a pouze 475 korun, což je tedy vynikající volba. V živém vysílání, kdy nikdy netušíme, kdy se který šperk může doprodat, je vždy lepší jednat zavčasu, aby vám vyšly ty nejkrásnější výběry. Ke každému šperku máte automaticky i certifikát. Tady se to opravdu velmi hodí, protože myslím si, že je velmi dobré vědět, z jakých lokalit pochází veškeré drahokamy. A to právě k tomu ten certifikát slouží, abyste věděli, kde byly drahokamy vytěženy, jaké mají karátové hmotnosti. Tento náramek je jedním z nejmajestátnějších druhů klenotů, protože dohromady v sobě nese přes 90 karátů. Velmi výjimečná, perfektní volba. A úžasný tip, který určitě nevynechejte.
kdo miluje mít výrazné speciální odstíny různých světových drahokamů, tak tady si opravdu přijdete na své. Vynikající volba pro ty, kteří chtějí vyniknout. No a právě takové letní drahokamy úplně doslova, abych řekla, se v těchto špercích nachází. Krásné, ohromující typy a naprosto perfektní nabídky. Samozřejmě nezapomínejte ani na přívěsek a náušnice. Ještě se tu vyskytují, ještě je tu máte dostupné, tak určitě nezaváhejte a vyberte si podle toho, co se vám nejvíce zamlouvá a líbí. Velmi působivé, fantastické designy, celkově šivé, energické, ale zároveň i velmi půvabné typy pro dámy na letní sezónu. Doufám, že se vám to vydaří, že vám to vyjde. Množství totiž velice rychle se nám snižuje. Velmi rychle se nám proměňuje a už jsme na kritičtějších hranicích. Je to naprosto perfektní varianta. Už jenom dvě možnosti, které se tu vyskytují s tímto překrásným náramkem. Takže třeba to budete zrovna vy, komu se to vydaří a vyjde. Jediná volná šance, milí televizní diváci, jedna krásná nabídka, jaká tu ještě existuje. Záleží na vás, co si vyberete, ale určitě bych to neoddalovala nějak daleko, protože kdykoliv se cokoliv může doprodat a mohli byste litovat, že se vám nevydařily ty nejúžasnější výběry. Velice krásné, výjimečné varianty. No a poslední možnosti vůbec na tyto kaleidoskopické kolekce. Jedna krásná možnost od přívěsku, náušnic i náramku. Ještě si můžete zaznamenat kód nebo se rovnou propojit s našimi operátory. Takže gratuluji každému, komu se vydařil tento skvělý nákup. Gratulace srdečná. Ovšem každým okamžikem se blížíme k naší zářivé promo příležitosti, která se tu na vás těší a kterou tu budete moci získat. Už velmi brzy. No a přesně v tak nádherné podobě se dočkáte krásné záře v opalizaci, v nádherném efektu tohoto působivého jedinečného opálu. Takže opály v drahocenné edici bývají velmi raritní a dnes to budou ve speciální slevě. Teď ovšem pokračujeme dále a mám tady neuvěřitelně nádherný náramek, který je velmi elegantní, který je velmi vznešený a nese v sobě obrovské množství perel. Takže kdo má rád perly, symboly něžnosti, symboly čistoty, tak tady si přijdete na své. Tenhle náramek je v podobě tajské zelené iluze. Jsou to úžasné sladkovodní perly, které mají fantastický zelenkavý odstín a které tedy vypadají opravdu dokonale, až takový bronzový tón. Velmi nádherný styl a dokonce, když se podíváme i na jeho další část, on tady má i takovýto detail, který můžete využít jako detail velmi výrazný a mít jej vepředu, anebo zase pokud chcete ukazovat jenom ty perly, tak jej natočit do zadní části. Takže by se dalo říci, že je variabilnějšího způsobu nošení, co už si můžete vybrat sami, jak si jej otočíte. No a tyto unikátní sladkovodní perly v podobě tahické zelené iluze vás vyjdou na nejlepší cenu 3899 korun.
náramek, který obsahuje 3 přenádherné linie, obrovský počet sladkovodních perel. A dokonce ty perly jsou dokonale symetrické. To se na perlách velmi cení. Krásná to volba, jakou tedy určitě nezmeškejte. Perla sladkovodní, opravdu nádherná.

Výjimečná šance. A nejenom perla jediná, ale perel obrovský počet. Je to kouzelná možnost, protože běžně se dělají náramky jemnější. Třeba v podstatě jedna ta linie by úplně stačila na náramek. Tady ovšem jsme chtěli nabídnout něco velkolepého. A rozhodli jsme se právě udělat ze tří linií majestátní výjimečný styl. Sladkovodní perly jsou fascinujícím zázrakem přírody a jedním z nejoblíbenějších materiálů v moderním klenotnictví. Na rozdíl od mořských perel nabízí neuvěřitelnou pestrost tvarů, barev a jsou symbolem dostupného luxusu. Sladkovodní perly rostou v perlorodkách, které žijí v řekách, jezerech a rybnících. No a taktéž samozřejmě existuje proces kultivace, kdy do lastury se opatrně vloží maličký kousek tkáně, jiné mušle či zrníčko písku. No a perlorodka začne tohle cizí těleso obalovat vrstvami perletě a vzniká nádherná perla. V podstatě sladkovodní perly jsou tvořeny téměř 100% čistou perletí. Díky tomu jsou velmi odolné a méně náchylné k nějakému olupování. Vynikající krásná varianta a úžasný monumentální design tohoto překrásného náramku. Cena 3899 korun, což je tedy částka, za kterou se určitě vyplatí zareagovat. Bohužel už je tu jenom a pouze poslední jediná šance na tenhle elitní náramek s krásným detailem, který můžete obracet, buď tedy tak, aby byl dokonale viditelný, no a nebo aby tedy tuto krásu jste mohli zase dát na druhou stranu, když byste chtěli ukázat jenom a pouze perly. To už záleží jenom a pouze na vás. Jedna a poslední volná možnost, jedna nádherná varianta pro sběratele, který by chtěl mít tento kouzelný náramek ve své kolekci. Takže gratuluji velmi srdečně tomu, komu se vydařil tento skvělý nákup. Opravdu máte perfektní vkus, pokud se vám tento náramek podařilo získat. Ovšem s tím, jak běží čas, tak se dostáváme velice blízko k naší promošanci, která tu bude už za pár okamžiků. Můžete se těšit na půvabný styl opálu, na krásný výjimečný design, takový to solitér, který vás zaujme na první pohled. Opravdu skvělá, vynikající šance. K tomu tak krásné odstíny. Odstíny, které stvořila samotná matka příroda. Naprosto raritní, ohromující krása. O tom ale až později. Teď tady mám další skvělou pozvánku pro ty, kteří si zamilovali perly. Dokonce výrazný, nádherný prsten, který si určitě oblíbíte na první pohled, protože ten prsten disponuje výraznou velikou perlou v nádherné podívané. Ta perla je krásně symetrická, nemá nic, co by ji narušovalo. A takováto perla, co se týče průměru a velikosti, tak přesně takováto perla musela vyrůstat v perlorodce či perlotvorce opravdu dlouhé množství času, to znamená několik let, protože takové to průměry mohou se tedy dostat na světlo světa po 2, 3, někdy i 4 letech. Každopádně vy na nic čekat nemusíte, protože vy si můžete tuto brilantní akci pořídit právě
nyní v té nejlepší nabídce v úžasných letních slevách. Máme tady 7 možností, což tedy číslo perfekce pro 7 skvělých zákaznic. Nádherný design celého prstene. 7 fantastických nabídek a podíváme se na to, jak pak to dopadne, jestliže tedy toužíte po tomto vynikajícím prstenu s obrovskou kouzelnou perlou, tak v takovémto případě cena 1859 korun je opravdu nádherná. Pro 7 zájemkyň úplně jako by ta perla byla usazena do nějaké krajky. Vypadá opravdu nádherně. No a kdo by toužil i po perfektních náušnicích, tak my vám je tu nabídneme ve skvělém stylu na vaše oblíbené zapínání, to znamená ten evropský typ, který je bezpečný, který krásně bude náušnice držet na svém místě a vy to ani v podstatě neucítíte. Tak v takovémto momentu náušnice, které připomínají svým designem nádherné podvodní kvítky, které tedy vypadají opravdu dokonale. Získáte je jenom za 2189 korun. Je to nádherná akce a proto jednejte, dokud můžete. Co se týče náušnic, máme tu velmi limitované množství, takže kdo se rozhodne mezi prvními, ten se v podstatě stává vítězem. Sladkovodní perly jsou opravdu královnami rozmanitosti. Zapomeňte na to, že perla musí být jenom bílá. Právě kromě klasické sněhobílé a krémové barvy rostou i v úžasných pastelových tónech růžové, lososové, levandulové, fialové, ale i krásně zelenkavé či bronzové. Samozřejmě taktéž mohou být tmavě, šedé či černé. No a co se týče tvaru, tak kulaté perly a téměř kulaté jsou nejcennější a nejzácnější u sladkovodních perel, protože nejčastější bývají nepravidelné organické tvary. No a v takovémto případě vy zde máte dokonale kulaté perly v podobě tahické zelené iluze a bohužel už je tu jenom a pouze poslední jediná šance. Jediná krásná volba, jaká se tu vyskytuje a nachází. Opravdu dokonalý moment na výběr, abyste si získali ty nejhezčí, nejkrásnější kolekce s perlami. Perly velmi lesklé, protože samozřejmě lesk je ten nejdůležitější faktor. Kvalitní perla má ostrý zrcadlový lesk. Nádherně výrazný a tady to vidíme na vlastní oči. A samozřejmě taktéž čím méně rých, teček a hrbolků, tím bývá perla dražší a významnější. U sladkovodních perel je dokonalá kulatost velmi vzácná, proto výrazně zvyšuje jejich cenu a hodnotu. Poslední jediná volba, jaká tu ještě existuje a kterou si můžete využít, dokud se právě teď jednat dá. Nejlepší ceny jsou před vámi, tudíž gratuluji opravdu každému, komu se vyvedly ty nejhezčí akce. Srdečná gratulace, milí televizní diváci, máte perfektní vkus. Každým okamžikem už se ovšem dostaneme k naší speciální promo příležitosti. To znamená, že jsme vám z dnešního vysílání vybrali jeden klenot, který je opravdu nádherný a který bude mít velmi speciální cenu, jak už to u promošancí bývá. A bude to zrovna tento fantastický solitér, který je velmi působivý, který vypadá nádherně a který si určitě oblíbíte i třeba na častější nošení. Velmi nádherná volba pro ty, které si chtějí získat do své kolekce něco, co jen tak někde nenaleznete. Perfektní raritní šance na opál Lega Demby.
vynikající volba pro ženy, které milují eleganci a nádherné drahokamy. Teď ovšem ještě pokračujeme a mám tady přenádherný prsten s dokonalou, výraznou, velkou perlou. Perla, která vás potěší svým překrásným vzhledem a svým nádherným designem, který je usazen tedy do takového kruhu života. Nádherně vypadající z bílých topazů. Podívejte se, jak se krásně lesknou a jak poutají pozornost k této působivé perle. Výborná výtečná šance, která tu právě teď existuje pro ty, kteří se chtějí rozmyslet, rozhodnout a jednat. Opravdu ohromující volba. Krásná to varianta. Něco velmi elegantního, něco velice nádherného a perfektního. Takže přátelé, kdo má zájem o tento báječný klenot s velikou symetrickou perlou, pojďte si udělat radost, pojďte si získat tuto fantastickou možnost jenom a pouze za 1399 korun. Nádherná zeleň, krásná tahická zelená iluze a perfektní sladkovodní perla v luxusní podívané. Nádherná záležitost, milí televizní diváci, jenom pro 8 z vás. Certifikát je samozřejmostí, abyste tedy viděli veškeré informace. No a mám tady pro vás i tip na perfektní náušnice a taktéž dokonce i fantastický, krásný náramek. Takže, milí televizní diváci, kdo by si chtěl vybrat tyto perlové krásy, tak tady se vám to skvěle zadaří. Náramek dokonce v sobě má i působivý lísteček, vytvořený z Midas varianty. No a perfektně doplňuje celou tu zelenkavou krásu. Cenu máte zrovna teď před sebou. Náušnice za 1099 korun jsou ve tvaru takzvaných knoflíčků, takže jsou zase odlišné od ostatních těch symetrických kulatých perel a vypadají opravdu nádherně. Výtečná to volba. No a co se týče právě tedy náramku, tak tam naleznete přesně ty symetrické perly. Jedna vedle druhé v krásné podívané za 1629 korun. Vyberte si ty nejhezčí, nejkouzelnější varianty a získejte si je, dokud můžete. Dokonce tedy perly provází lidstvo už tisíce let a nesou v sobě i hlubokou symboliku. Od dávných dob byly symbolem čistoty a věrnosti. Tradičně se pojí i s nevěstami a svatebními šperky. Také jsou drahokamem měsíce června a skvělým dárkem pro ty, kteří se v červnu narodili. Perla, která vzniká jako obrana proti cizímu tělesu, symbolizuje proto sílu překonávat překážky a proměnit těžké životní situace v něco krásného. Protože když se do perlotvorky dostane cizí tělísko, například v písku, tak poté vznikne nádherná perla. Nikdy se dopředu neví, jaký tvar ta perla mít bude. To se zjistí až po otevření perlotvorky a perlorodky. Každopádně podle velikostí rostou ty perly různé časové okamžiky. Některé mohou vyrůstat rok, některé 3 roky, některé ještě déle. A samozřejmě čím déle jsou v perlotvorce, tím větší mají vrstvu perleti. Tato krásná, dostupná elegance pro každý den. Dříve byly perly výsadou královen pro slavnostní příležitosti. Dnes sladkovodní perly jsou stvořené i pro každodenní nošení. Velice působivá, výjimečná šance. Můj milý televizní diváci, opravdu neuvěřitelná krása, jaká se tu vyskytuje. Velmi dokonalý,
perfektní moment, kde určitě nezaváhejte, rozmyslete se a jednejte, dokud můžete. Takže zatím se vám to skvěle vydaří a vyjde. Jedna poslední varianta od tohoto nádherného prstene. Takže bych ráda pogratulovala tomu, komu se to vyvedlo a vydařilo. Gratulace srdečná každému, kdo si zvolil a pořídil tyto nádherné perly. Naprosto perfektní šance, jaká se tu nachází. Gratulujeme každému. No a perfektní promošance už se nám blíží opravdu každou chvílí, každým okamžikem. Výjimečný prsten s Leka Demby etiopským opálem v kouzelném designu v nádherné podobě. Raritní událost na získání tohoto šperku už tu bude, co by dub. Tak zazvaně se dá říci. Každopádně teď tady mám ještě něco nádherného v podobě tajské zelené iluze a v krásné sladkovodní perle. Bude to půvabný symbol, nádherný kříž, který tedy má opravdu překrásný styl, který je velmi jemný, velmi elegantní a k tomu obsahuje obrovskou sladkovodní perlu. Tahle perla, když se podíváme na průměr, na ty rozměry, tak má průměr 8 mm. Cokoliv, co je nad 6 mm u sladkovodních perel, je velmi výjimečné, protože takovéto perly vyrůstají více než 5, někdy i více než 7 let v perlotvorce, než se dostanou přesně na takovouto velikost. Opravdu vynikající šance. Takto krásná možnost, milí televizní přátelé. 15 nabídek k dispozici. 15 možností, jaké jsou tu dostupné. No a zrovna teď tento majestátní úchvatný kříž si pořídíte za tu nejlepší částku 1299 korun. Takže věřím, že se vám to krásně vydaří, že vám to nádherně vyjde. 15 možností, to je skvělá akce. No a můžete se tedy rozhodovat, rozmýšlet a jednat. Výtečná šance. Moji milí televizní diváci, krásná nabídka, jaká se opravdu jen tak nevidí. No a je to bohužel poslední možnost, jak si pořídit opravdu uchvacující styl naprosto dokonalých perel. Takže zrovna teď, zrovna nyní vám vyjdou ty nejúžasnější šance, naprosto kouzelné varianty. 12 možností. Vidíte, že se nám to snižuje celkem rychle a že se vám to krásně vydaří. Velmi perfektní, velmi vynikající nabídka. Tak takovéto krásné a výrazné odstíny a naprosto perfektní možnost, která se tu nemusí zopakovat. Velice kouzelný talisman. Něco, co symbolizuje v podstatě naději a víru v lepší zítřky. Opravdu kouzelná varianta. Velmi půvabná, výjimečná šance. Velice krásná a dechberoucí hodnota. Samozřejmě i s certifikátem, abyste tedy věděli, jak ta perla je velká. U perel se hodnotí nejenom lesk, ale právě i velikosti. To znamená rozměr té perly. Velice kouzelná, dechberoucí šance. Takováto speciální možnost a velmi úžasný design. Vidíte sami, že tedy poslední tři nabídky, poslední tři speciální možnosti se tu nachází. Opravdu kouzelná, dechberoucí šance.
velice půvabný a výjimečný styl, tak překrásný, dokonalý design. A klidně si myslím, že může být i unisex charakteru. Velmi půvabný, velmi zajímavý a něco, co můžete nosit na různé události, pokud s sebou chcete mít takovýto talisman, takovou, dalo by se říci v uvozovkách, podporu, nádherné perly a vynikající design přívěsku v Midas variantě za tu nejlepší částku 1299 korun. Pouze jedna jediná poslední šance. Velice krásná varianta. No a jsem zvědavá, komu se to vydaří, komu to vyjde, kde v takovéto chvíli se můžete ještě dovolat k našim operátorům a získat si poslední významný přívěsek, opravdu ohromující styl. Takže teď a nebo nikdy, teď se vám to ještě vydaří a vyjde. Velmi krásná, mimořádná příležitost. Jediná volná šance, která se tu nachází. Gratulujeme každému, kdo se rozhodl tento výraznější a nádherně elegantní

pamětní kříž si pořídit. Udělali jste opravdu dobře a máte skvělý vkus. Takže vám patří srdečná gratulace. Každopádně naše promošance, naše

perfektní opalizace. Dokonalá volba na častější nošení. Opravdu působivá událost v našem vysílání. A taktéž tedy poslední možnost získat si šperk. Pojďte se podívat, jak vypadá, jak jemný je a přitom, jak dramaticky se v něm mohou ukázat ty krásné odstíny, které připomínají právě tu dalekou polární záři. To je přesně aspekt, díky kterému jsou opály milované. Pojďte se na to podívat. To je ono z různých úhlů pohledu. Tak, jak budete natáčet s rukou, tak, jak se budete pohybovat, tak se budou pohybovat i ty krásné vzorce, které se uvnitř opálu nachází. To není nic, co by tam bylo uměle doděláváno v žádném případě. To je něco, co stvořila samotná matka příroda. Opravdu kouzelný styl. Opály mám velmi ráda, protože je to přesně ukázka toho, co příroda dokáže vytvořit. A co tedy opravdu je nenapodobitelné. Nádherná elegance, krásný design a úžasný etiopský opál. Označovaný Leica Demby podle oblasti těžebního regionu je naprostý klenotnický unikát. Na rozdíl od klasických australských má neuvěřitelnou hloubku a dynamickou hru barev, právě takzvanou tu opalescenci, kterou zde můžete dokonale vidět. Tyto etiopské opály jsou opředeny dávnými legendami. Je to takový takzvaný živý drahokam, není statický, krásně se v něm rozlévá to světlo a krásně se tam ukazují ty perfektní vzorce. Opál reaguje na světlo, na typ světla, ale taktéž i na úhel pohledu. Dalo by se bez nadsázky říct, že každou vteřinu vypadá jinak. Je to takzvaně šperk, který žije s jeho nositelem. Je to fantastický unikát samotné přírody. Každý opál má totiž svůj neopakovatelný vzor. Tomu se říká tedy pattern. No a nikdo na světě nebude mít naprosto stejný opál. V podstatě je to takový otisk prstu samotné přírody. 20 možností je tu k dispozici, což je skvělá zpráva. No a my jsme se dočkali naší promošance. Cena 1399 korun je vynikající pro 20 z vás. Takže určitě si pojďte udělat radost a získat si tuto půvabnou volbu. Ovšem, kdybyste chtěli si ještě i doplnit sbírku, tak budete moci, protože já tady pro vás mám i opálový přívěsek ve tvaru kříže, ale taktéž i nádherný náramek, který obsahuje právě etiopský opál. Vynikající volba. Ovšem, máme zde časomíra, která se nám ukazuje do konce našeho vysílání. To znamená, že cokoliv, o čem jste ještě dnes uvažovali, všechno získat si tyto krásné volby. Vydaří se vám pořídit si naprosto to fascinující 3D opalescence, kdy etiopské opály z téhle oblasti mají opravdu nádherný charakter. A to dává vyniknout té úžasné průsvitnosti. Náramek na variabilní zapínání jenom 1439 korun. Perfektní volba. No a krásný přívěsek 2579 korun. Přátelé, tohle jsou poslední šperky našeho vysílání. Můžete si vybrat, co vás nejvíce zaujalo. Můžete si stvořit celou sadu. Je to takový moderní luxus. Zatímco australské opály jsou na trhu po staletí, etiopské opály jsou relativně novým objevem. Hlavní boom nastal po roce 2008. Jsou vnímány jako moderní, svěží a vysoce trendy záležitost, kterou milují i světoví designéři. Naprosto krásná varianta. Úžasná.

krásná hra barev. A přesně si získáváte takový ten wow efekt právě šperků bez nějaké astronomické cenovky. Perfektní nabídka, jaká se jen tak nevidí. Obrovská šance. Světlo je v tomto případě váš nejlepší spojenec, protože vždy ty opály rozzáří v zajímavém stylu. No a běží nám jedna jediná minuta. Jaká se tu nachází? Opravdu krásná možnost, velice kouzelný styl a naprosto fantastické designy. Jaké tedy teď si zvolte, dokud můžete, protože už máme jenom poslední vteřinky. Poslední vteřinky do konce vysílání, aby se vám zadařily ty nejlepší nákupy, aby vám vyšly ty nejúchvatnější akce. Tak třeba to budete zrovna vy, komu se to podaří a vyvede. Kříž, přívěskek a nebo prsten, solitér či nádherný náramek. Poslední vteřinky, poslední momenty, takže snad si to ještě někdo z vás využije. Každopádně já se s vámi musím rozloučit. Gratuluji každému, kdo tu dnes s námi byl. Doufám, že jste si užili vysílání a pokud jste se dívali, ještě stíháte dokonce i fotbal. Takže klidně se dívejte dále.

0: pocení? Ani náhodou. Nivea Dermacontrol Clinical s naší dosud nejúčinnější ochranou vyvinutou se 100% expertízou. Chrání až 100 hodin proti pocení a zápachu. Nová řada Dermacontrol Clinical. Nivea pro pleť. Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snackit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Kaufland.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Čelíš výzvám. Zůstaň silný. Mangové plátky Alesto. Šetrně zpracované, šťavnaté a 100% přírodní bez přidaného cukru.
3: Od pondělí v Lidlu najdete kešu ořechy za 49,90, pražské ořechy za 59,90 a arašidy v těstíčku, paprika nebo wasabi za 20,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
5: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
6: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne. Brev má něco úplně nového.

0: Vlna.
1: Nový brev Color Auto Active.
2: Zvedni to a vytřič to.
3: I holky z první třídy vědí, že se třídí.
4: Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity.
5: Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Užijte si Mioneto. Víc než jen Prosecco.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu.

0: Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
6: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
7: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Stává se vám, že po holení potřebujete lékárničku? A že je holení tam dole nepříjemné? Tomu je konec. Přichází Philips One Blade Intimate se speciálním břitem Skin Protect s trojitou ochranou. Zaoblené rohy, zaoblené hrany a ochranná vrstva dělají holení bezpečným a snadným. Ať už zastřihujete, nebo holíte. Dopřejte svým intimním partím bezkonkurenční ochranu Philips One Blade Intimate.
12: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
13: No to půjde těžko bez křídel.
12: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
13: Aha, a jak asi?
12: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
13: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
14: Red Bull vám dává křídla.
15: Ale jen když ho piješ.
12: Ah.

Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Volnej, mě se chce čůrat.
2: No já už mám hlavně, už tam bude.
3: Toho šetni se.
2: Mami.
4: To chce kuře. Pojďme.
5: Vyď on v příštím díle stejně.
6: To chce kuře.
7: Kálo, kde se s tím jídlem?
8: To chce kuře.
9: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
10: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
11: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
10: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Pěkný kolo, to bych brala.
14: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
15: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
13: A fakt, že jo?
16: A ty jsi?
15: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
18: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
19: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
19: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
8: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
9: V Tetě garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Cura Prox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Moment.
10: Oh, konečně.
3: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
16: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: To je hodně nábytku.
1: Sedačky.
2: Třeba ty.
1: Žluté.
2: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
1: Rohové.
2: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Right. Favy, vyhledávač nábytku.
20: Wow. Wow. Wow.
21: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
22: Zvedni to a vykřič to.
23: I holky z první třídy vědí, že se třídí.
24: Má to smysl. Přijďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity.
25: Má to smysl. Přijďte odpad.
26: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Kde je slejvák, fakt slejvák. A tma, fakt tma. Kámoš. Fakt kámoš. A věrnost? Fakt věrnost. Tam je pivo? Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
27: A můžete ji vyzkoušet.
28: Ale my máme vypráno.
29: Co tady děláte?
27: Testujem.
28: To je dopravát.
0: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
2: A vrátil se mrožek.
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.

Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz

0: Jak prožít léto víc? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
3: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
4: Tak, co je s tím grillem?
5: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
4: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
5: A fakt, že jo?
6: Kdo to byl?

0: Chcete ji vyzkoušet?
1: Ale my máme vypráno.
2: Co tady děláte?
0: Testujem.
1: To je dopravář.
3: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
4: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
5: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
6: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron, močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
4: Stačí klik a máte happy léto s věrnostním programem Happy od Vodafone. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
5: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
6: Moment.
7: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
8: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
9: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
10: Velké vítězství může začít malým gestem.
11: Už jsem myslela, že někoho máš?
12: Mám. Mbank.
10: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
13: Teď stojím ještě sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou.
14: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
15: E-kondomy.
14: E-kondomy.cz.
16: All right, ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right, we have, I almost said Ellen DeGeneres, and that would have been a mistake.
17: Hey, we're going to see Bruno Mars, right?
16: probably, no.
17: He's my hall pass.
16: And if you look to your right, that's going to be, yeah, nobody cares. No one. Keep this up, and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Tento příběh je věnovaný jako památka těm, kteří takové štěstí neměli. V minulém režimu vyhaslo při útěku za svobodou stovky životů. Další tisíce dopadených bylo mučeno, ponižováno a zničeno kvůli pár metrům. Svoboda nebyla vždy samozřejmostí.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
2: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Mami, mě se chce čurat.
5: Já už mám hlavně, už tam bude.
6: Toho šetni se.
5: Mami.
7: To chce kuře.
8: Teď on v příštím díle stejně.
9: To chce kuře.
10: Kde se s tím jídlem?
11: To chce kuře.
12: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
13: Oh.
14: Oh.
15: Oh, moment.
13: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
16: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna.
17: Omoda.
18: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
3: Pusti.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Tak, co je s tím grillem?
8: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
8: A fakt, že jo?
5: Kdo to byl?
17: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
4: Tak ještě prosím srovnejte děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo. Holba, ryzí pivo z hor.
2: Wow.
0: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.

0: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
1: No.
2: Já jsem si přišla rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
1: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
4: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
5: Konečně léto. Příroda zpívá. Sekačky sekají.
6: A vrátil se mroží!
7: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
5: Už bylo na čase.
7: Mrož dělá léto.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
10: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
11: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my.
12: E-kondomy.
11: E-kondomy.cz

0: Jak nikolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
4: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
5: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
6: No.
7: Já jsem si přišla rád s kamením.
8: Zdeňku, klid, vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
6: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Cenu jsme snížili i u této úsporné lednice LG, která udrží vaše potraviny čerstvé.
12: Pusti.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
14: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám. Everything is just fantastical.
15: Every day is bellissimo. Užijte si Mionetto, víc než jen prosecco.
16: Velké vítězství může začít malým gestem.
17: Už jsem myslela, že někoho máš?
18: Mám, mBank.
16: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
19: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
20: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Kaufland.
21: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák, fakt slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.
22: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
23: Moment.
24: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
25: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 tisíc korun jen do konce srpna. Omoda.
26: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
27: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu.
0: Ten vám přináší spoustu skvělých odměn. Třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Konečně léto. Slunko udí. Příroda prudí.
2: A vrátili se mraži!
3: Léto je tu. A s ním chuť na českou zmrzlinu plnou ovoce.
1: Už bylo na čase.
3: Mrož dělá léto.

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Mami, mě se chce čůrat.
3: Já už mám hlad, už tam bude.

0: Qu'est-ce qu'il fait?
1: Ma mère.
2: Tout est congé.
3: Teď on v příštím díle stejně.
4: To chce kuřat.
1: Kde se s tím jídlem?
5: To chce kuře.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
7: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
15: Pěkný kolo, to bych brala.
16: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
17: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
15: A fakt, že jo?
18: A ty si?
17: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
19: To je hodně nábytku.
20: Sedačky.
19: Třeba ty.
20: Žluté.
19: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
20: Rohové.
19: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy, vyhledávač nábytku.
21: A můžete ji vyzkoušet.
22: Ale my máme vypráno.
23: Co tady děláte?
21: Testujem. To je dopravát.
24: Zažijte úžasný obraz a zvuk z televizí Samsung, která vám dorazí až do obýváku. Tatart.
25: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
26: Oh.
27: Oh.
26: Oh, moment.
27: Oh, konečně. Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
28: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
29: Omoda.

0: Prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Tam, kde je výhled, fakt výhled. Slejvák. Fakt slejvák. Tam je pivo, fakt pivo.

0: Holba. Ryzí pivo z hor.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na značky Nivea a Labello. Třeba Nivea Q10 za 239,94. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.

0: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
1: Tak ještě prosím srovnejte děti.
0: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Mami, mě se chce čůrat.
3: No já už mám hlad, už tam bude.
4: Toho šutni se.
3: Mami.
5: To chce kůže.
6: Teď on v příštím díle stejně.
7: To chce kuře.
8: Kálo, kde se s tím jídlem?
9: To chce kuře.
10: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
11: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
12: No.
13: Já jsem si přišla rád s kamením.
14: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
12: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
15: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
16: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
17: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
20: Co tady děláte?
19: Testujem.
21: To je dopravát.
22: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
23: To je hodně nábytku.
24: Slevy.
23: Třeba ty.
24: Na ložnice.
23: Wow. A všechno s přehlednými filtry.
24: Skladem.
23: A je vybráno. S Favy je hledání fantazie. Užijte si ho. Favy. Vyhledávač nábytku.
25: Tak, co je s tím grillem?
26: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
25: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
26: A fakt, že jo?
25: Kdo to byl?
27: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
28: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
29: Moment.
30: Oh, konečně.
31: Jsem oslnivě stylová. Jsem Omoda 7.
32: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
33: Omoda.
34: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
35: Teď garantujeme nejnižší cenu na stovky produktů. Třeba kartáčky Cura Prox 3 kusy za 199,90 nebo objevte slevu 50% na celé značky Colgate, Palmolive a Protex. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
36: Zánět močového měchýře? Bolest. Pálení. Časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
37: Velké vítězství může začít malým gestem.
38: Už jsem myslela, že někoho máš?
39: Mám. Mbank.
37: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za jednu korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

Slejvák. Fakt Slejvák. Tam je pivo. Fakt pivo. Holba. Ryzí pivo z hor.

tonight, so don't stay up and wait for me, okay? Where are you?

0: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
1: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám, mBank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
5: Svět se nepřestává točit a Yogobella překvapovat. Objevte i oblíbenou Yogobellu Panakota nyní v novém designu. Yogobella. Velkou radost nám všem dělá.
6: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
7: Tak ještě prosím srovnejte děti.
6: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
8: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
9: Mami, mě se chce čůrat.
10: No, já už vám hlavně, už tam bude.
11: Toho šetí se.
10: Mami.
12: Co chce kuře?
13: Teď on v příštím díle stejně?
14: To chce kuře.
15: Kde se s tím jídlem?
16: To chce kuře.
17: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej novinky v McDonald's.
18: A můžete ji vyzkoušet.
19: Ale my máme vypráno.
14: Co tady děláte?
19: Testujem.
20: To je dopravát.
21: Za nové elektro teď dáte jen třetinu ceny. Zbytek doplatíte později a bez navýšení. Tatart.
22: Udělejte si radost ultratenkou Motorolou Edge 70 se špičkovou odolností a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
23: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
24: No.
25: Já jsem si přišla rád s kamením.
26: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
24: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
27: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
28: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
29: Centropol pořád drží ceny energií. To chce fixovat.
30: A dělají to taky ostatní?
31: Asi by si radši posypali hlavu popelem.

0: Přejděte k nám. Máme garanci nejnižší ceny. Když si dojednáte fixaci, získáte jistotu v nejisté době až na další 3 roky. Přejděte k nám. Centropol.
1: Jestli miluješ Kinder Bueno, představ si ho jako zmrzlinu. Tak krémovou, tak křupavou, tak Kinder Bueno. Jedinečná chuť, co miluješ, tě osvěží každým soustem. Zmrzlina Kinder Bueno. Taky ochutnej.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého. A kdekoliv. Cestovní balení My Little Sudokrém z aloe vera sklidňuje, chrání a hydratuje pokožku.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T s mistrovským teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
1: Datart nákupy. Skroťte divoké okraje trávníků i vysoké ceny s novým vyžínačem Einhell.
2: Pustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.

občas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit. Až se pískne, zamíříš na Edinburgh a já v davu tu zůstanu sám. Jako malou tě před sebou vidím furt, což je ten